Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás Vlasta Suk. A pojďme se podívat taky do minulosti, zda ten 12. září, jaké události se odehrály. Třeba v roce 1971 měl premiéru první díl seriálu FL Věk. Slaví půlku latiny, už je to 55 let. Když jsme u toho, tak další seriál. V roce 2004 odvysílala televize Nova první díl seriálu Pojišťovna štěstí. Stal se z něj nejsledovanější seriál roku. Už je to 22 let. A zamíříme ještě do roku 2009. Tehdy se na pražském Vypichu uskutečnil obrovský koncert kapely Kabát k jejímu 20. výročí. Zúčastnilo se ho rekordních 60 000 fanoušků. To se stalo před 17 lety.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálne máme polojasno až oblačno, lokálne i zataženo. Kránu se na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

jedeš na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme tady sobotu, je 12. září roku 2026 a v kalendáři září Marie. Takže Marušky, všechno nejlepší vám přejeme. V tento den, v roce 1952, se narodil český herec Jan Hartl, dneska slaví 74. narozeniny. No a máme tady dalšího slavenkyni, slovenskou zpěvačku Mariku Gombitovou, té je dnes 70 let. No a česká zpěvačka Marta Eleftheriadou slaví 80. A ještě vzpomínka, v tento den v roce 2003 odešel americký country zpěvák Johnny Cash a v roce 2012 nás opustil český herec Radoslav Brzo-Bohatý. Já vám všem přeji krásný poslech dalšího vysílání a posílám hezké české písničky pro lepší náladu. Tak vám přeji pohodovou a dobrou noc s Blaníkem.

Karton na dolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

ścisłym cicho jak palący śnieg. Tak dobry na zakończenie.

0: coraje. Sí.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Momentálne máme polojasno až oblačno, lokálne i zataženo. Kránu se na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojedinele vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde jen ojedinele vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Já vám přeji od mikrofonu krásný start víkendu. Je sobota 12. září, no a i dnes vyrazíme za vámi do terénu. Ano, můj blanický parťák, kolega krajánek Martin Císař opět bude kontrolovat, jestli máte vylepené blanické samolepky. Ano, jsou to ty samolepky Blaníku a Centropolu. Pokud náhodou ne a ještě známku nemáte, tak nezapomeňte, že ji seženete na všech akcích Rádia Blaník, anebo si ji klidně vytiskněte v tuto chvíli z radiablaník.cz. Pak si ji nalepte, přihlaste se do hry. No a pokud Martin dorazí k vám a zkontroluje, zjistí, že tu známku máte nalepenou, získáte minimálně 5000 korun a zároveň míříte do druhého kola a hrajete o 100 000. A to se vyplatí. Ostatně už tu máme spokojené výherce. To znamená, že od nás získáváte 5000 korun.
1: Jupi, hurá! Jsem z toho úplně nadšená, mám radost, protože teďka je začátek školního roku, čekají nás platby kroužku pro děti, máme 4 děti, takže se to bude jistě hodit.
0: My jsme si to zkontrolovali a máte od nás 5000 korun.
2: Děkuju, super.
0: Já bych vám chtěl říct, že získáte 5000, ale bohužel vám to neřeknu.
1: A nevím proč.
0: Protože vyhráváte 7000 korun.
1: To je výborný. To je lepší zpráva.
0: Tak držím palce i vám. Podrobnosti na www.radioblaník.cz.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je sobota 12. září. Dnes má svátek Marie a Mia a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Historickým průvodem začne dobová slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel příbramská svatohorská Šalmaj. Slavnostní zahájení se uskuteční v 10 dopoledne na Svaté hoře. Komentované prohlídky zahájí v 10 dopoledne taktéž, ale v Jindřichově Hradci provoz v multifunkčním sále v zámeckém pivovaru, který město opravilo za více než 500 milionů korun. Město Lomnice nad Lužnicí a Charita Třeboň pořádají na farské louce akci pro celou rodinu do zvuky prázdnin. Hodinu před polednem proběhne v Chebu oficiální zahájení dne železnice. Areál dopravního podniku v Mostě přivítá den otevřených dveří, a to od 9. dopolední. A pražská botanická zahrada hostí dvoudenní vinobraní s ochutnávkou vín z místní produkce i dalších českých, moravských a zahraničních vinařství. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má být.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž chybí víč.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Marie Rotrová, taky Jiří Bartoška a Klíč pro štěstí. Posloucháte Blaník, ještě 5 minut a bude 6. Já vám přeji krásný start do víkendu. Hezký dobrý den, nádherné vstávání. Tak a co si budeme hrát dál, poté, že jste v dobrém ránu Marie Rotrovou Markétku. Taky zaspívá Petr Muk. A nebude chybět Leona Machálková, Kometa. I v sobotu ráno vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak dnes čekejme většinou polojasno až oblačno, teď po ránu ještě leckde zataženo. Na Moravě a ve Slezsku místy, jinde ojedinile mlhy. A co se teplot týče, dnes 19 až 23, na severovýchodě a východě kolem 17, v 1000 metrech na horách okolo 14 stupňů Celsia.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Schodek státního rozpočtu by mohl klesnout. V Benátkách skončí další ročník filmového festivalu. Šance Liga dnes uvidí brněnské derby. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Navrhovaný schodek státního rozpočtu by mohl klesnout až o 6 miliard. Jeho původní výše byla 389 miliard a jednalo by se tak o druhý nejvyšší schodek v historii. Vládní strany dosud vyjednávají o mírných úsporách ve zdravotnictví, školství anebo i v některých sociálních dávkách. Zvýšit by se měl například výběr pojistného od některých lidí. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novým podvodem. Pachatelé se vydávají za její zaměstnance a pod záminkou doplatku nebo zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví. Více říká mluvčí úřadu Jakub Bejček.
5: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nepožaduje přihlášení do internetového bankovnictví ani bankovní operace kvůli vyplacení důchodu či doplatku. Nikdy také nepožaduje PIN ani autorizační kódy.
4: Pokud už člověk své bankovní údaje sdělil, měl by co nejrychleji kontaktovat svou banku. V případě podezření na podvod by se měl obrátit také na policii. V italských Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Mezi favority na zisk Zlatého lva patří například špionážní komedie Divoký kůň irského režiséra Martina McDonagha nebo drama Ink od britského režiséra Dannyho Boyla. Zlatého lva za celoživotní dílo už získal na zahajovacím večeru George Clooney. Po dlouhých 90 letech se bude hrát v nejvyšší české fotbalové lize brněnské derby. Souboj dvou nováčků se střetne Zbrojovka Brno s Artisem. Neporaženou Mladou Boleslav pak rovněž od 3 hodin odpoledne čeká ve šlágru kola souboj s Libercem. Tápající Sparta přivítá Jablonec a Bohemians celek Slovácka. Tolik zprávy Rádia Blaník, pokračuje Vlasta.
6: No a startuje sobotní dobré ráno. Vítejte u poslechu.
7: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
6: Za okamžik prolistujeme kalendář s dnešním datem, popsejeme, zaspomínáme a taky si budeme hrát hezky česky. Startujeme s kometou Leony Machálkové.
7: Posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník.
6: Mimochodem původně tuhle písničku zpívala taky Judita Čeřovská. Pamatujete Dlouhá bílá žnoucí kometa? Teď ale Leona Machálková.

Marie Rotrová, písnička Markétka. Marie Rotrová dneska slaví, ne narozeniny, ale svátek. Ano, dneska je v kalendáři Marie. Takže milé Marušky, všechno nejlepší. Ať se vám dnešní sváteční den vydaří. Ostatně na přání vám budeme hrát, samozřejmě. A vypadá to, že zase budeme prodlužovat, protože těch Marušek u nás je, no je přes 240 tisíc. Takže ještě jednou všechno nejlepší. Pojďme vzpomínat, 12. září nás opustil jednak český herec Radoslav Brzo Bohatý, to se psal rok 2012, a v roce 2003 odešel americký country zpěvák Johnny Cash.

A máme tu taky dvojité narozeniny, kulaté. Jednak slaví česká zpěvačka Marta Eleftheriadou, dneska její 80 let. Tak za chviličku si ji zahrajeme společně s Tenou. A 70 slaví slovenská zpěvačka Marika Gombitová.

Takže taky všechno nejlepší Marice Gombitové. No a teď po ránu si dáme její písničku Chlapci v pásci, ať nás hezky probere. Tak prima den, krásné vstávání vám přeji. Ještě 3 minuty a bude 7:15. Vlasta Sokol všechny zdraví.

0: sobotní dobré ráno tady na Blaníku jsem vám zahrál taky dnešní oslavenkyni, kterou je česká zpěvačka řeckého původu Marta Eleftheriadou. A ta dnes slaví 80. narozeniny, jak už jsem říkal, tak přejeme všechno nejlepší. Začátek 70. let se proslavila v duu se svojí sestrou Tenou a tehdy patřili k české špičce pop music 70. a 80. let.
1: Když dítě řekne, táto, pojď si hrát, tak honem utíkej.
0: No, těch písniček.
1: A proč přicházíš, tak pozdě lásko.
0: Dokonce několikrát vyprodali pražskou Lucernu. A mimochodem, Marta Eleftheriadou dlouhodobě vede kurzy řeckých tanců. Tak pokud byste měli zájem, koukněte na její stránky marta.tena.net. Tam se dozvíte podrobnosti. Tak ještě jednou hodně zdravíčka. Za 6 minut už bude 6:30, teď mě zajímá, jaké počasí u vás panuje. Tak co, ochladilo se hodně, prší, nebo naopak je beze srážek? Zavolejte 800 109 109, anebo napište SMS na 603 118 118.
2: Čechomor v pražském planetáriu.
3: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
2: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
3: V úterý 22. září.
2: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
3: Už od pondělí na Blaníku.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
5: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na iqlandia.cz a oslava je dokonalá.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
9: Jsem jenom obyčejná.
8: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebílá.com.
10: Přijďte, budu se na vás těšit. Vaše Lucie Bílá.

0: Miraj, vedle tebe usínám. Tak já myslím, že vy už jste se probrali, alespoň vy, co nás posloucháte. Možná i teď v sobotu míříte do práce, v tom lepším případě jste doma, posloucháte Blaník a užíváte si volného víkendu.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Tak a ptal jsem se, jak to u vás vypadá s počasím, tak pojďme na SMSky. Ahoj Blaníčku, u nás ve Švermově kladno 11 stupňů pod mrakem, nefouká a já balím na zítřejší odjezd na dovolenou, na odlet dokonce. Jsem ráda, že mi k tomu krásně hrajete, Markéta. No tak jo, tak si to pěkně užijte, tu dovolenou. Další SMSka. Tanwald, 7 stupňů, podmračeno, slabý vítr, hezký den všem, přeje Marta. Dobré ráno, ve Všetatech je částečně zataženo, klidno, máme 11 stupňů, píše nám Hanka. Martin z Tábora hlásí 8 stupňů. A co telefonáty, dobré ráno?
2: Dobré ráno, Vlastiku, moc vás zdraví, Jirka. Suchovršice, tak my máme zatím 9 stupňů Celsia, což docela na září jde, částečně zataženo oblohu. A já sám se moc těším, protože rád sleduji hokej, pokračuje nám Liga mistrů, dneska o 4 odpoledne hraje zase naše Dynamo proti finskému týmu, tak už mám všechno v ledničce připravené a nachystané, moc se těším.
0: Tak Jirko, hezky fanděte, mějte se nádherně, pěknou
2: mějte
0: sobotu.
2: Mějte se, Vlastiku, čau, bylo.
3: Dobré ráno, tady je Jura, zajímal, máme 12 stupňů, vychází nám sluníčko a dnešní vynobraní zemské bude krásné, přijeďte.
0: No tak děkujeme za pozvánku, tak to se určitě posluchači dostaví. Jura, díky moc, mějte se krásně a se daří naslyšenou.
3: My taky, hezký den.
0: Tak já moc děkuju, ano, slyšeli jste znojemské vinobraní, tento víkend taky pálavské vinobraní, no. To poteče to víno a burčák, co říkáte. Za chvíli Anaka a nebe, dobré ráno, 8 minut po půl sedmé.

0: Zpěvačka Anaka, písnička Nebe, jaké to nebe bude dnes a zítra, řekneme si přímo z meteorologii krátce po 7 hodině. Teď ale pozvánka na příští pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Možná jste si říkali, léto je u konce. Tak meteorologicky ano, nicméně letní koncerty jedou dál a i v září si s vámi užíváme ty zastávky v republice na těch několika místech, kde si můžete zpívat vaše oblíbené české písničky. No a příště se na vás těšíme v Čáslavi, tedy v pátek 18. září. Dorazíme 5:05 odpoledne, to všechno odstartuje na náměstí Jana Žižky z Trocnova. A tady bude zpívat Olga Lounová. Taky naše blanická kapela. Janek Ledecký se na vás těší. A Vojta Nedvěd.
2: Na zdraví panenky, na zdraví všem. Dnes Aničkám patří, dnes patří.
0: Vstupné se neplatí. I tady si můžete vyzvednout tu naši kouzelnou blanickou samolepku společně s Centropolem, která vám může vydělat kouzelné peníze. Bohatý doprovodný program k tomu, jídla a pití dostatek. Všechno, takže přijďte, už se na vás těšíme a nemůžeme se dočkat, až to zase rozproudíme.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Teď je 6:45, k tomu 2 minuty. Jedeme dál. David Dale zpívá v ozvěnách a už pro vás chystáme taky čerstvé zprávy. Tak za okamžik je tu máte. Kolega Radek Barkman vám prozradí, co je nového. Dobré ráno a krásný celý den. Posloucháte Rádio Blaník.

0: EM nás roztančili tady na Blaníku. Za 5 minut už bude 7. Posloucháte sobotní Dobré ráno s Vlastou Sukem. Za chvíli třeba Michal Hrůza a Bílá velryba. Bílá velryba uhání. Taky zaspívá Václav Neckář. A těšte se na Karla Gota. Od nauce říkat ne. Hrajeme hezky česky tady na Blaníku. Pokračujeme už za chvíli.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnes přes den většinou polojasno až oblačno, teď po ráno a dopoledne ještě místy mohou se vytvářet mlhy, přehánky přes den jenom vzácně. Co se teplot týče, v maximech 19 až 23, v tisíci metrech na horách kolem 17.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
7: Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev. Silničáři budou i o víkendu pokračovat v pracech na D1. Volejbalisté odstartovali Euro výhrou nad Řeky. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová přece jenom navštívila Kyjev. Zde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Český sněmovní organizační výbor přitom původně její cestu zatrhl. Urbanová chtěla během návštěvy zjistit, jak by Česko případně ještě mohlo Ukrajině pomoci. Silničáři budou i o víkendu pokračovat ve speciálním ošetření povrchu na dálnici D1. Kdy a kde se bude pracovat, to prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: Ředitelství silnic a dálnic informuje předem všechny řidiče mířící tuto sobotu na dálnici D1, že budeme pokračovat v takzvané penetraci cementobetonové vozovky. To znamená, dopravní omezení bude od 9. ráno do 8. večer mezi kilometry 53 až 56 ve směru na Brno a v opačném směru mezi kilometry 52 až 48.
7: Díky penetraci se životnost vozovky prodlouží až o 8 let. Lidé v Třebíči budou opět moci jít do místní knihovny v Modřínové ulici. Město totiž dokončilo její přestavbu za více než 35 milionů korun. Knihovna se zájemcům otevře příští týden ve středu 16. září, a to při příležitosti Noci literatury. Původní budova se nacházela ve špatném technickém stavu. To způsobilo výraznou vlhkost i zvlnění podlah. Čeští volejbalisté úspěšně vstoupili do mistrovství Evropy. Na úvod turnaje si totiž poradili s Řeckem 3-1 na sety. Výrazně přiblížit k postupu do osmifinále se mohou už v dnešním druhém zápase, v němž vyzvou od 16 hodin celek Švédska. Skupinu evropského šampionátu hrají Češi v italském Modeně. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
0: No a sobotní Dobré ráno jede dál, za minutu bude 7.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak možná už máte na stole kafčo, k tomu nějakou dobrou snídaní, nechte si chutnat. A stejně taky pohodové písničky vám k tomu budu servírovat. Michal David zpívá, chtěl bych žít tak, jak se má. No a pak taky rozebereme s meteorology počasí dnešního a zítřejšího dne.

0: Lucie Vondráčková, písnička Vítr, posloucháte Blaník a už bude čtvrt na osm.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nejvyšší čas spojit se s meteorologií z Českého hydrometeorologického ústavu a zeptat se, jak to bude vypadat s počasím. Tak na telefonu čeká Martin Laco. Dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno.
0: Jak to venku vypadá aktuálně?
2: Aktuálně máme oblačno až polojasno, v Čechách je lokálně i zataženo, naopak na Moravě a ve Slezsku je i skoro jasno a místy se vyskytují mlhy. Teploty se v tuto chvíli pohybují od 11 do 6 stupňů Celsia, ojediněle je i chladněji, například v Opavě je přibližně 4,5 stupně Celsia.
0: Jak přes den, na co se můžeme těšit?
2: Co se týče dneška, tak bude polojasno až oblačno, ráno ještě lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku se budou místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty čekáme od 19 do 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17. No a vítr bude dnes jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: No a jak zítřejší den?
2: Tak v noci na neděli bude ještě polojasno až oblačno, ale během noci začne hlavně v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Během dne pak bude převládat zataženo. Ráno a dopoledne bude zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Co se týče teplot, tak v noci od 12 do 8 při déle trvající zmenšené oblačnosti 6 stupňů Celsia, no a během dne 18 až 22 stupňů na západě a severu Čech jen kolem 16 stupňů Celsia.
0: Tak moc děkujeme, mějte se krásně, se daří a v příští hodině se ještě uslyšíme. Naslyšenou.
2: Tak málo děkuji, i vám se daří, naslyšenou.
0: No pojďme si opět hrát pohodové písničky. Michal Hrůza, Bílá velryba za chvíli, teď Petr Nať. Pojďme se zachránit. Minuta a bude čtvrt na osm. Já přeji dobré ráno.

0: Michal Hrůza, Bílá velryba, za 5 minut půl osmé posloucháte sobotní Dobré ráno na Rádiu Blaník. A teď bych tu měl něco pro pamětníky. Dneska má výročí tento seriál, tak schválně, poznáte?
1: Pán Bůh, dobré poledne. Hej, pán Bůh, to máš za únor.
2: Děkuju, tatínku.
1: A tady je 200 zlatých. Zítra pojedeš k faktoru Morávkovi do Solnice kupovat plátno.
0: Víte, o jaký seriál se jedná? 12. září v roce 1971 jsme mohli poprvé vidět F.L. Věka. Tenhle 13-dílný seriál, který je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Aloise Jiráska, dneska slaví 55 let. Ano, 55 let od doby, kdy měl premiéru první díl seriálu F.L. Věk. Dál hezky česky, za chvíli třeba Václav Neckář a písnička Láska má.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
9: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.

0: Elton John, krásná písnička Candling the Wind na Rádiu Blaník. Já vám přeji dobré ráno a mám pro vás pozvánku na hrad Wildštejn v Karlovarském kraji, který jsem navštívil celý blanický krajánek a dneska se na hradě koná první ročník festivalu Bramborák and Beer Fest. Můžete tady ochutnávat krupavé bramboráky, pivní speciály, k tomu pro vás hromada soutěží a řada kapel a tak dále. A na pódiu se na vás těšíme s kolegou Martinem Ledinským. No a pokud byste někdy chtěli zažít romantiku na hradě Wildštejn přes noc, můžete, protože jak mi prozradila majitelka hradu Zuzana Pumrová, můžete se tady ubytovat.
1: Ano, je to tak. Přímo na nádvaří hradu máme 7 pokojů a dále ještě dole v podhradí máme další ubytování, takže celková kapacita pokojů je tady nějakých 50 míst.
0: Celou reportáž hradu Wildštejn můžete zkouknout na našich internetových stránkách v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz. Teď už Karel Gott, Odnauč se říkat ne. Za 5 minut 7:45.
2: Tak se mi zdá, prostě to cítím.

0: skupina Jelen a všude zdejší na Blaníku. Všude zdejší je taky kolega herec Miroslav Táborský, který nám každé všední odpoledne krátce po 15. hodině nabízí putování po naší krásné zemi. A jestli jste propásli pondělní díl, máme ho pro vás právě teď. No a potom opět hezky česky, třeba Iveta Bartošová do té 8. hodiny, písnička Nekonečná.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vám chci představit místa, která připomínají nějaké události, tedy pomníčky a památníčky. Pohlednou drobnou památku představuje vápencová deska, na kterou narazíte těsně za jihomoravskou obcí Nikolčice. Bezprostředně vedle ní se klikatí silnice do Kurdějova. Mapy zobrazují kamennou stélu jako smírčí kříž. A tato nevšední zajímavost je do registru křížových kamenů a kamenných křížů opravdu zaznamenána. Nicméně s poznámkou, že kritéria křížového kamene nesplňuje. Křížové kameny se u nás nejprve spojovaly se středověkým právem a jejich éru ukončilo období 30leté války, kdy Koldínův zákoník postupně sjednotil městská práva. Zdejší vápencová stéla ale nese letopočet 1762, tedy více než o 100 let později. Přesto navenek evokuje klasické křížové kameny a vychází z jejich kořenů, neboť se tyčí na místě, kde se odehrála tragická událost. I když deska vznikla v době vlády Marie Terezie, tak nápis na ní překvapivě hovoří dobovou češtinou a připomíná Maxe Háze z Rousínova, který tu tragicky zemřel, když vezl víno. Nikolčice totiž patří mezi vinařské obce a v jejich znaku je šlahoun Révy z Hrozny. Závěr textu na desce alespoň trochu optimisticky dodává, že dceruška ale Magdaléna při tomto pádu vozu zachráněna byla na přímluvu Matky Božské Panny Marie Častochovské. To pochopitelně znamenalo známou černou Madonu z polské Częstochowy. Databáze kamenných křížů nikolčickou vápencovou desku zařazuje mezi náhrobky, zatímco jiné práce ji definují jako pamětní kámen, což se zřejmě nejvíce blíží realitě. Po silnici kolem vede značená cyklotrasa, která vás na vrcholu stoupání odmění půvabnou odpočívkou, kde vám infopanel regionu Cezava představí historii Nikolčic. No a o kilometr dál se pak v lesním porostu už na katastru obce Diváky ukrývá známý smírčí kříž u Jozívka, o kterém vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Iveta Bartošová zpívala tady na Blaníku krásnou písničku Nekonečná. Po 8. hodině třeba Michal Tučný. Koukám, jak celá země taky Petr Novák. A nebo 21 českých zpěváků Blanické přání. Na Blaníku hráli píseň. Ano, na Blaníku hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 8.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: dnes většinou polojasno až oblačno, dopoledne ještě sem tam mlhy, ale přeháníky přes den jenom vzácně a teploty od 19 do 23 v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěstí.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Sněmovna schválila přísnější podmínky poskytování úvěrů. Začíná festival Triangle připomínající Václava Havla. Plzeň s Libercem v hokejové lize mistrů vyhráli. Hezké ráno přeje Radek Barkman. Poslanecká sněmovna schválila přísnější podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. U vyšších půjček nebude smět roční procentní sazba nákladů překonat o 8 procentních bodů, čtyřnásobek reposazby vyhlašované Českou národní bankou. Navíc reklama na tyto úvěry nesmí naznačovat zájemcům, že zlepší jejich finanční situaci. Festival Triangle představí bývalého prezidenta Václava Havla. Pořádat se bude v Pečkově vile ve vile Lana a také ve vile Pelé. Akce propojuje výstavy, přednášky, film, hudbu, divadlo a také tvůrčí dílny. Vstup na ní je zdarma. Tématikou je 90. výročí narození prvního českého prezidenta. Kompletní program naleznete na webu festivalu. Školní třídy nemusí být jenom v běžných budovách. Komunitní škola a školka Lovětínka na Jindřichohradecku totiž zahájila školní rok v bývalém nádraží v Lovětíně. Kdo se tady zapojil do rekonstrukce, prozradí ředitelka Barbora Kolářová.
10: Pomáhali rodiče všech zapsaných dětí, pomáhali prarodiče a pomáhali i přátelé celé školky a školy. Podařilo se nám vlastně zrenovovat všechny okna, dveře, podlahy, futra, koupili jsme novou kuchyň.
9: Bývalá čekárna pro cestující se proměnila na druhý stupeň základní školy. Žáci z prvního stupně se učí v dřívější výdejně jízdenek. Hokejisté Liberce a Plzně vybojovali v lize mistrů v pátek vítězství. Zatímco plzeňští si triumfem 4-2 na ledě švýcarského Friburgu prakticky zajistili účast ve vyřazovací fázi soutěže, Liberec po výhře 2-1 po nájezdech nad Herningem zaznamenal teprve své první body v soutěži. V sobotu jdou do akce Pardubice, které se představí proti finskému celku Koko. Tolik ke zprávě Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
11: Ano, jsem tady 8 hodin přesně, posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník.
12: Vlasta Suk
8: na Rádiu Blaník.
11: A za chvíli se nám přihlásí kolega krajánek Martin Císař, dneska vyráží do terénu, podrobnosti nám prozradí on sám. Do té doby hezké české odlucky bílé, nebo holek, mám ráda, buďte s námi.

0: Tolik tedy Lucie Bílá, písnička Útěk. 8 hodin 12 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Do terénu dneska opět vyjede kolega krajánek Martin Císař. A já se ptám, jestli nastíní, kam to bude. Martine, ahoj, krásný den.
2: Parádní sobotu, krásný dobrý den. Berounsko, Příbramsko a taky Táborsko, tak to určitě dneska navštívím. Tři reportáže ze tří míst a tři posluchače Rádia Blaní. A možná také odběratelů energie od Centropolu. Tak určitě poslouchejte vysílání Blaníku, já se přihlásím dnes třikrát. A prozradím, kdože vyhrál, anebo taky třeba ne, uvidíme.
0: Tak se budeme těšit, díky.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: No samozřejmě se do hry můžete přihlásit i vy, pokud máte vylepenou naši samolepku, tak jednoduše přes internetové stránky, kde vyplníte formulář na adrese radioblaník.cz. A propo tu samolepku si taky můžete stáhnout, pokud ji nemáte z našich webovek. Tak do toho, teď Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává.

0: life. Za námi Bon Jovi, It's My Life. Za 10 minut půl deváté posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nejvyšší čas, abychom se opět spojili s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu. Tady je Martin Laco, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Co se týče dneška, tak bude polojasno až oblačno, ráno ještě lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku se budou místy jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty čekáme od 19 do 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17. No a vítr bude dnes jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Jaký bude zítřejší den?
2: Tak v noci na neděli bude ještě polojasno až oblačno, ale během noci začne hlavně v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Během dne pak bude převládat zataženo. Ráno a dopoledne bude zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Co se týče teplot, tak v noci od 12 do 8 při déle trvající zmenšené oblačnosti 6 stupňů Celsia, no a během dne 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech jen kolem 16 stupňů Celsia.
0: A co ten začátek příštího týdne?
2: Ano, tak v pondělí by mělo ještě v noci a ráno být hodně oblačnosti s většinou zemí s deštěm nebo přehánkami, během dne ale budou strážky od severozápadu ubývat bude také oblačnosti a večer se místy vyjasní. Nejnižší teploty v pondělí ráno 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní pak 18 až 22. No a v úterý ještě méně oblačnosti, většinou polojasno, ráno ojediněle v údolích místy mlhy, na severozápadě se později mohou ojediněle objevit přehánky, nejnižší noční teploty 11 až 7 v údolích, jenom 5 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty o něco vyšší jako v pondělí 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuji, mějte se krásně, se daří, naslyšenou.
2: Za málo děkuji, i vám se daří, naslyšenou.
0: No a dál hezké česky už za chvíli, Marek Ztracený, obuj si mý boty.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
5: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
7: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
3: Autokoutek.
8: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: byla pravdivá písnička Marka Ztraceného, Obuj si mý boty. Posloucháte sobotní Dobré ráno. No a teď vás pozvu na Pálavské vinobraní. Dneska vlastně je druhý den tohoto vinobraní a opravdu ten program je pestrý. Tak třeba dnes se můžete mimo jiné těšit na poetiku.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je cít.
0: Taky zaspívá Helena Vondráčková v rámci dnešního programu. A to už o půl druhé odpoledne. Budou i hodiny. A tak dále, a tak dále. No a navíc zítra je vstupné zdarma. Bude tam třeba Kamelot a spousta dalších kapel a doprovodného programu. K tomu samozřejmě víno a burčák. Takže Pálavské vinobraní je v plném proudu. Za chvíli už kolegyně Iva Lecká, už se těším, až ji přivítám v našem vysílání. Ostatně už je tady. Chtěla bys něco říct i vy? Ahoj.
2: Já se teprve probouzím.
0: No právě, tak ještě necháme zpívat Cher, písnička Believe nás čeká, pak Petr Novák, no pak už se probudíš a...
2: Jo, mám kafe, tak snad to půjde.
0: Já tě přivítám pěkně na tu tvoji dnešní šichtu a my se těšte, milí posluchači. Cher, Believe, dobré ráno přejeme.

0: Petr Nováka, hvězdička Blízkavá. V dobrém ránu Rádia Blaník, hvězdička Blízkavá. Iva Lecká už je tady se mnou ve studiu. Ivi, ahoj.
1: Nevím, jestli hvězdička Blízká. A Blízkavá, no člověče, nevím. No ale už se probírám, tak přeju dobré ráno.
0: Tříští s tebe dobrá nálada, což je dobře. Těšíš se na dnešní vysílání 9:16?
1: No, musím teda říct, že je to docela dlouhá jako doba, co jsem vstávala takhle brzo ráno, protože tam jsem vstávala, že jo, během své kariéry mnohokrát, ale nikdy jsem snad nevysílala takhle dlouho, člověče, jakože do 4 hodin, no, protože to je půl dne.
0: Tak se budeme těšit, samozřejmě.
1: No, snad to se mnou posluchači vydrží.
0: No, už se na tebe strašně těší. Tady píší SMSky na Facebooku dokonce, že si dnešní vysílání nechají ujít, tak já taky zapnu v autě samozřejmě. Ty tam máš odpoledne ve scénáři pozvánku na naše sociální sítě, mimo jiné budeš mluvit o té pohádce, kde jsi hrála.
1: No, tak víte co, já nechci, aby to vypadalo, jo, že se nějak povyšuju, nebo že vás tím jako příliš zahlcuju, ale pro mě to byl tak nádherný zážitek. A musím říct Vlastíku, a ty ten kraj znáš, jo, kde
0: no
1: já
0: právě,
1: jsem natáčela,
0: ano,
1: ty jsi odtamtud.
0: Můj rodný kraj.
1: Musím říct, že tam je to tak krásný, ten zámek. Jo, tam je to opravdu krásný a to natáčení bylo pohodový. Já to vždycky přirovnávám k Blaníku. Jo. Tam byli ti srdcaři u toho filmu a tady jsou ti srdcaři u toho rádia. A když je v tomto srdce, tak prostě tak je to znát, no.
0: No tak jo, ještě připomeň teda, co jsi hrála stručně.
1: Prosím vás, malá role, ale není malých rolí. Línou služebnou královny tu hraje Veronika Kek-Kubařová.
0: A pohádka půjde kdy ven?
1: Pohádka dej do kin v březnu 2027, tak se na to moc těším, ale bude to moc hezký. Opravdu, jako těšte se, ta pohádka má krásné obsazení, teda kromě mě samozřejmě, ale je tam i jako jedno velké překvapení, to budete koukat. A zároveň musím říct, že nejenom to, kde se to točilo, ty lokace, které byly zvolené, ale já když jsem viděla ty záběry, ta pohádka má takové krásné barvy, je to takové měkoučké, no prostě pan režisér si s tím nádherně hraje a bude to hezký, no máte se na co těšit.
0: Přesně, takže Iva Lecká nové pohádce a ve vysílání Blaníku už za malou chvíli. Vlasta Suk se loučí. Ahoj.

Vejdi, no tak já jsem vešla. Dalibor Janda na Blaníku, krásné dobré ráno vám přeju. Za chviličku nás čekají další písničky. Mám je tu připravené, tak doufám, že vás potěší. Za chvilku holky z naší školy.

0: a taky Oceány a Ráchel. Takhle hezky česky vám budeme hrát i po 9. hodině, tak zůstaňte naladěni. No a teď se podíváme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak dneska očekáváme polojasno až oblačno, dopoledne ještě může být lokálně až zataženo. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, no a na horách v 1000 metrech kolem 14 stupňů. A budete-li dneska v Beskydech, počítejte s tím, že teplota bude kolem 10. No a vítr, to bude spíš parodie na vítr, má být slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vláda v pondělí projedná zpřísnění prodeje kratomu. Přestavba vlakového nádraží v Kolíně se prodlužuje. Siniaková vybojovala v New Yorku svůj 12. Grand Slam. Pěknou sobotu přeje Radek Barkman. Vláda v pondělí projedná zpřísnění prodeje kratomu. Nově by mohl být dostupný až od 21 let. Jeho prodej v e-shopech navíc bude zakázaný. Na kratom se navíc zavede i spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Posílit se mají i pravomoci celníků, případně hygieniků. Zpřísnit by se měl také režim e-cigaret, případně nikotinových sáčků. Na Výtoňském mostě v Praze bude následujících 6 týdnů rušno. Některé jeho části je totiž potřeba zpevnit. Práce začínají už příští týden a omezí jenom pohyb pěších na přilehlých lávkách. Co přesně se tam bude dít, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
15: Konkrétně dojde k očištění a vystužení vybraných míst uhlíkovými lamelami lepenými přímo na ocelové konstrukce. Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu.
14: Na most může momentálně vjet pouze jeden vlak a jeho rychlost je omezená na 20 km v hodině. Přestavba vlakového nádraží v Kolíně se postupně prodlužuje. Vyjde navíc dráž až o 200 milionů korun. Důvodem jsou zejména problémy v geologickém podloží. Cestující mezi Prahou a Brnem už ale musí být připraveni i na další výluky. Železniční správa totiž chystá modernizaci trati mezi Kolínem a Kutnou Horou, která má začít v říjnu. Tam má být naopak levnější. Kateřina Siniaková vybojovala v pátek podvečer svůj 12. Grand Slamový titul. Po boku Američanky Taylor Townsend totiž zdolali domácí tenistky Krieger a Montgomery 2-0 na sety. Siniaková se zároveň stala první tenistkou historie, která opanovala všechny 4 Grand Slamové turnaje s druhou partnerkou. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Iva.
1: Iva Lipská
13: na Rádiu Blaník.
0: No tak mě tady máte, ale já jsem vás varovala. Takhle, spala jsem dobře. V vstávala jsem v 17:30, mám v sobě 3 kávy, tak by to mohlo klapnout. Tak vám přeju krásné sobotní ráno a startujeme hezky česky. Tuhle hodinu je tu Standa Hložek a Petr Kotwald a holky z naší školky.

0: Tak to byla Katka Knechtová a Můj bože. Za 3 minuty bude 9:45, je tady čas na dnešní Dobré rady do zahrady, ovšem dneska to uděláme trochu jinak.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
0: Krásný dobrý den, dneska v pořadu Dobré rady do zahrady nebudeme pracovat. Žádné přesazování, stříhání, zalévání ani boj s plevelem. Dneska totiž vyrazíme ven. No a proč ne? Podzim je podle mě jeden z nejhezčích časů na výlet. Zahrady a parky se začínají barvit, vzduch už není tak těžký jako v létě a člověk má najednou chuť projít se někam, kde to ještě nezná. A právě teď se vyplatí sledovat různé podzimní akce, otevřené zahrady, zámecké parky, arboreta nebo místa, kam se běžně člověk nepodívá. A mám pro vás jednu dobrou radu. Neberte výlet jako cestu z bodu A do bodu B. Vyberte si místo, kam jste se třeba už dlouho chtěli podívat a naplánujte si trasu tak, abyste cestou objevili ještě něco dalšího. Vyhlídku, lesní cestu, zajímavý park nebo třeba malou kavárnu. A když už vyrazíte někam, kde to neznáte, je dobré mít sebou parťáka, který se jen tak nestratí. Třeba chytré hodinky Garmin s Outdoor Maps Plus. Ty totiž nejsou jen na měření kroků a toho, kolik kilometrů jste během výletu nachodili. Outdoor Maps Plus nabízí podrobné outdoorové mapy, vrstevnice, satelitní snímky a turistické trasy, takže si můžete výlet naplánovat a potom se podle mapy orientovat přímo na hodinkách. Už žádné tudy jsme už určitě šli, nebo ne? A žádné bloudění po lese s mobilem v ruce. Stačí se podívat na zápěstí a víte, kde jste a kam máte namířeno. A ještě jedna rada. Na podzim si vždycky nechte časovou rezervu. Dny se zkracují a cesta, která v létě vypadá jako pohodová hodinová procházka, může být na podzim najednou skoro za tmy. Podívejte se proto předem na trasu, její délku a převýšení a klidně si naplánujte kratší variantu. Takže dneska opravdu nepracujeme. Dneska vyrážíme ven, protože i zahradník, kutil nebo člověk, který má celý týden práce až nad hlavu, občas potřebuje jednoduše vypnout, projít se a podívat se, jak krásně umí příroda na podzim čarovat.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přáním.

0: Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju krásné sobotní ráno, máte dneska volno, máte plány na sobotu. Já jsem viděla na sociálních sítích, že se hodně lidí dneska vydalo na houby. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu teď hodně rostou v Jizerkách, v Krušných horách, taky na Šumavě. No, ať už budete dělat dneska cokoliv, třeba i gaučing, to jako taky není úplně jednoduchá disciplína, tak mějte pohodovou sobotu. No a my se za chvilku na Blaník podíváme do planetária v Ostravě.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
5: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
6: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
5: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
7: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Slza a každej sám. Na Blaníku za 4 minuty, 10:15, my se teď podíváme do Ostravy v tamním planetáriu. Tam se pořád něco děje. No a jaké tam mají plány na podzim, to nám teď poví sám pan ředitel Martin Velášek.
1: Podzim bude ve znamení přednášek, pořadu z cyklu Hudba pod hvězdami, koncertu či představení. Například v sobotu 24. září se mohou dospělí přijít podívat na romantickou komedii Dobrý proti Severáku. A ve čtvrtek 1. října proběhne koncert skupiny Taha Kuna s výraznými melodiemi, krásným hlasem a emotivními texty. Informace a vstupenky najdete na www.planetko.cz.
0: No prosím, tak takový je program na podzim v ostravském planetáriu a tady u nás na Blaníku. My máme sluníčkové září.
2: Sluníčkové září.
3: To je hromada peněz za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Třeba i rovných 100 000.
3: Od Blaníku a Centropolu.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.

0: Adiemus a adiemus na Blaníku a přiblížila se nám 10. hodina, doslova za 7 minut odbije. Já vám přeju krásné dopoledne, možná jste právě teď vstali, tak jsme rádi, že jste naladili Blaník. Máme sobotu 12. září, za chviličku si dáme Karla Gotta.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Když muž se ženou snídá, možná snídáte, přeju dobrou chuť. Taky zaspívá Martin Maxa. Dáme si písničku Ráno v ulicích a taky budeme v šíleném kolotoči s Luckou Vondráčkovou. Hezky česky i po 10. hodině, tak zůstaňte na ladění. A teď se podíváme na počasí, co pak pro nás sobota chystá.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Jak očekáváme polojasno až oblačno, to by mohlo být celkem přijatelné. Sobota bude tedy na pohodu. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, severovýchod a východ, tam bude teplota kolem 17 a na horách v 1000 metrech kolem 14 stupňů Celsia. Nejchladněji bude v Beskydech kolem 10 stupňů. No a vítr slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
2: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
16: Počet týraných zvířat se v Česku postupně zvětšuje. V Praze 9 by mohl vyrůst nový zoopark. Turnovská nemocnice bude mít lepší jipku. Hezké dopoledne, přeje Radek Barkman. Týrání zvířat podle statistik policie i dat veterinářů rychle přibývá. Za poslední 4 roky totiž počet případů, které skončily trestním stíháním, vzrostl ze 135 na 225. Důvodem je především větší ochota lidí tyto situace hlásit. Policistům se však pachatele povedlo zjistit jen ve zhruba necelé třetině případů. K týrání například docházelo i ve psím hotelu v Praze Libni. Praha 9 by se mohla dočkat svého zooparku. Vzniknout by mohl v Klíčovských sadech mezi Železniční tratí a Kbelskou ulicí. Radnice městské části už vykoupila většinu pozemků, aby tím území zcelila. Zoopark by měl být podle plánu volně přístupný a pohybovat by se v něm měly ovce, kozy, případně další domácí zvířata. Nemocnice v Turnově získala lepší prostory pro jednotku intenzivní péče. Kapacita jednotky se nově navýšila ze 7 na 9 lůžek. Pokračuje přednosta centra anesteziologie Zdeněk Krejzar.
17: Doteď to byl jeden velký pokoj, kde všichni ty pacienti leželi vedle sebe a i z hlediska těch ošetřovatelských postupů, tak to bylo velmi, velmi náročné a samozřejmě ty prostory už byly nevyhovující, takže polepšíme si velmi zásadně.
16: Nové pracoviště vzniklo za zhruba 160 milionů korun. Dnes startuje nová sezona mužské florbalové extraligy. Úvodní duel bude sehraný už od 13 hodin mezi Pardubicemi a Ústím nad Labem. Už ve 2 hodiny odpoledne pak hrají spolufavorité soutěže Vary Bohemians se Střešovicemi. Od 18.30 pak odehraje svůj zápas obhajce titulu z Mladé Boleslavy, a to proti Liberci. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Iva.
18: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Já přeji krásné dopoledne, 10. hodina to bude za pár vteřin. My si za chvilku dáme slavné desky Hezky česky. Mám pro vás jednu slavnou písničku, kterou po roce od jejího vydání přespívala jedna tehdy mladíčka slavná česká hvězda. Na vás bude si tipnout. No a já si teď dám snídani, kávu vám nepitou, takže si dám snídani a bude nám k tomu zpívat Karel Gott. Tematicky, když muž se ženou snídá, rád budeš se mnou, co?
16: Docela bych rád.
0: No, hele, a Kája nám k tomu bude zpívat. To bude krásný. Tak jdeme na to.

0: Nahý a Richard Miller na Blaníku za 11:15. No a nás čekají slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tak jakou písničku tu pro vás dneska ve slavných deskách mám? Tak dneska to bude Susie Quattro, If You Can Give Me Love. Tahle americká zpěvačka, baskytaristka, naspívala tuhle písničku v roce 1978 a je z alba If You Knew Susie. No a na vás je, abyste uhodli, kdo tuhle písničku zpívá v české verzi. Já myslím, že pro milovníky českých písniček to bude Hračka, tak mi napište na 603 118 118. Jaká písnička to podle vás té české verze je? No a my si teď Susie Quattro zahrajeme.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: You Can Give Me Love. Krásná písnička, rok 1978 a dneska ji máme ve slavných deskách.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A já jsem se vás ptala, kdo pak tuhle písničku naspíval v české verzi. Napsala nám třeba Šárka z Berouna, Milý Blaníčku, Lenka Filipová. Hezký víkend. Lenka Filipová, snad vím, co se má, píše Jirka ze Suchovršic. Já, kde to je, to vůbec neznám. Tak zdravím. Další zpráva, já věděla, že jsou mezi námi znalci. Je to jasné. Lenka Filipová píše Jirka z Plzně, jen netuším rok, nechci googlit. Jirko, dobře. Martinka napsala, poznala jsem ji hned po pár tónech. Lenka Filipová a jmenuje se Vím, co se má. Tuhle písničku si moc dobře pamatuju, protože v roce, kdy ji Lenka naspívala, jsem se vdávala, takže to musel být rok 1979. Mám ji doslova v srdci. Název si nevybavuji. Aha, no. Tak přátelé, já vám tedy řeknu, jak to je, jo. Je to skutečně Lenka Filipová. Snad vím, co se má. Tak se přesně ta písnička jmenuje. A je z roku 1979. A ještě dodám, že český text napsal báječný Zdeněk Borovec. Tak tolik tedy dnešní slavné desky Hezky česky a my si teď Lenku Filipovou zahrajeme.
1: Slavné desky Hezky česky na Rádiu Blaník.

0: Tak to byl Martin Maxa, hezky česky na Blaníku. Já vám přeju krásnou sobotu, já jsem ráda, že jste s námi. A pokud jste na cestách, přeju šťastnou cestu a dobře dojeďte do cíle. Před chvilkou jsem se tady podivovala nad Suchovršicemi, protože jsem vůbec nevěděla, kde to je. A mám odpověď, jsou u Trutnova. Tak zdravíme do tohohle krásného místa. Doufám, že tam máte dneska pěkné počasí. Přátelé, čeká nás další letní koncert Rádia Blaník. Za chvilku si řekneme, kde se za týden potkáme.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Janek Ledecký a Na ptáky jsme krátký.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Tak přátelé, další letní koncert se chystá. Už příští pátek 18. září za vámi dorazíme do Čáslavy. A začínáme 5 minut před 5 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde vám zahrají a zaspívají i Janek Ledecký, kterého jsme si právě teď zahráli na Blaníku. Taky tam bude Olga Lounová, Vojta Nedvěd a naše blanická kapela. Prostě paráda, nádhera, krása, vstupné se na našich letních koncertech neplatí, čili vemte, koho můžete nebo koho chcete, ať je vás co nejvíc a užijte si to společně s námi. No a samozřejmě bude dobré, když přijdete a řeknete si o naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, protože, a to samozřejmě zjistíte i během tohoto víkendu, znamená pro vás případnou výhru 5 000, 7 000 nebo 100 000 korun. Ale tu samolepku musíte mít. Přináší hezké peníze. No a 27. září dokonce někomu z vás, kteří vyhrajete takové ty, já říkám, drobné, jo, přinese 100 000 korun. Tak to by bylo, aby nebylo. Takže pokud za námi do Čáslavy dorazíte, určitě neodjíždějte bez naší sluníčkové samolepky. No a ještě jednou opakuji, příští týden, tedy 18. září, Čáslav, další letní koncert Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Aerosmith na Blaníku a za 6 minut už bude 11 hodin. A já vám přeju krásný dobrý den, krásnou sobotu, hlavně pohodovou sobotu, a k tomu vám budeme hrát pohodové písničky a dáme si třeba Hanku Zagorovou. Nápad, co? No, nápad a Hanka Zagorová, tak to zazní už za chvíli, taky Miraj a píseň do všech porodnic.
1: Když nemůžeš, přidej víc, zakřič
0: prostě. Když nemůžeš, tak přidej. No a dáme si i Zuzku Norrisovou.
2: Neboť pátá, právě teď odbyla.
0: A písnička pátá, tak zůstaňte naladěni a teď se podíváme na počasí, co pak pro nás sobota nachystala.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A já myslím, že sobota bude fajn, protože má být polojasno až oblačno. Zejména na horách v Čechách se můžou ojediněle objevit drobné přeháňky. Teploty 17 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 a v Beskydech kolem 10 stupňů Celsia. A povane nám slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
2: Rádio Blaník.
5: Krásné dopoledne, tradiční doužínkové slavnosti pořádají dnes v Semilech. Oslavují úrodu nejen klasů, ale i brambor, hroznů a chmele. Lákadlem je písničkář Vlasta Redl v 6:30. A doužínky se konají dnes také v Peruci na Ústecku, kde v rámci doprovodného programu vystoupí trojice Řezbář, Hrnčíř a Přadlena. O zábavu se postarají mažoretky a nechybí ani klasická přehlídka historických i současných zemědělských strojů. Druhý zářijový víkend zve opět na Burčák, dnes do Řepínského vinohradu Štěpán. Akce začíná za zvuku cymbálu každou chvíli a ve 4 odpoledne se můžete přidat ke komentované prohlídce vinohradu a zjistit tak, co všechno předchází tomu, než se hrozny promění v lahvinku vína na stole. A ještě přidám pozvánku na tanvalské slavnosti, které od včerejška pokračují v kempu Tanvalský špičák. Dnes je na programu hasičská soutěž a pro děti v areálu Pump Tracku je připravená lezecká stěna, skákací hrad a od 1 do 4:30 vodnické pohádky. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Valecká
2: na rádiu Blaník.
3: Tak krásný dobrý den, přátelé, my pokračujeme dál. Já zdravím celé Česko, Moravu i Slezsko. Díky, že jste i o víkendu s námi. No a za chvilku Mirek Táborský a pořad Na cestách. A další sobotní 60-minutovku otevíráme s Hankou Zagorovou.

0: Slovenský Klín, Činasky a Bára Hosnedlová na Blaníku. Pokud jste v týdnu neslyšeli pořad Na cestách, nabízím vám teď reprízu. Je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vám chci představit místa, která připomínají nějaké události, tedy pomníčky a památníčky. Pohlednou drobnou památku představuje vápencová deska, na kterou narazíte těsně za jihomoravskou obcí Nikolčice. Bezprostředně vedle ní se klikatí silnice do Kurdějova. Mapy zobrazují kamennou stélu jako smírčí kříž. A tato nevšední zajímavost je do registru křížových kamenů a kamenných křížů opravdu zaznamenána. Nicméně s poznámkou, že kritéria křížového kamene nesplňuje. Křížové kameny se u nás nejprve spojovaly se středověkým právem a jejich

0: ukončilo období 30leté války, kdy Koldínův zákoník postupně sjednotil městská práva. Zdejší vápencová stéla ale nese letopočet 1762, tedy více než o 100 let později. Přesto navenek evokuje klasické křížové kameny a vychází z jejich kořenů, neboť se tyčí na místě, kde se odehrála tragická událost. I když deska vznikla v době vlády Marie Terezie, tak nápis na ní překvapivě hovoří dobovou češtinou a připomíná Maxe Háze z Rousínova, který tu tragicky zemřel, když vezl víno. Nikolčice totiž patří mezi vinařské obce a v jejich znaku je šlahoun révy z Hrozny. Závěr textu na desce alespoň trochu optimisticky dodává, že dceruška ale Magdaléna při tomto pádu vozu zachráněna byla na přímluvu Matky Božské, Panny Marie Častochovské. To pochopitelně znamenalo známou černou Madonu z polské Częstochowy. Databáze kamenných křížů nikolčickou vápencovou desku zařazuje mezi náhrobky, zatímco jiné práce ji definují jako pamětní kámen, což se zřejmě nejvíce blíží realitě. Po silnici kolem vede značená cyklotrasa, která vás na vrcholu stoupání odmění půvabnou odpočívkou, kde vám infopanel regionu Cezava představí historii Nikolčic. No a o kilometr dál se pak v lesním porostu už na katastru obce Diváky ukrývá známý smírčí kříž u Jozívka, o kterém vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Konosa 74-75, mimochodem tahle píseň vyšla v roce 1993 a o dva roky později se stala obřím mezinárodním hitem. Nejslavnější ale na celé skladbě je její dojemný videoklip. Režisér Mark Pellington ho natočil na střední škole v domovském městě kapely a vyhledal skutečné studenty z ročníku 1975. A v tom videu prolnul jejich tehdejší černobílé fotky z ročenky se záběry toho, jak vypadali v roce 1993. No a mimochodem autor písně Mike Connell kdysi přiznal, že když psal text téhle písničky, tak čísla 74 a 75 neměla znamenat roky 1974 a 1975. Do textu je dal prostě jenom proto, že mu v té chvíli pasovala do melodie. No a když režisér toho klipu přišel s konceptem středoškolského ročníku 75, tak Mike Connell byl zděšený, ale nakonec byl nadšený, jak to skvěle zafungovalo. Za chvilku další české písničky Turbo, nebo si dáme pátou od Zuzky Norisové a taky Lucku Bílou.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz. Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
4: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: naposled.
1: Lucie Bílá zpívala To chci mít. Chcete 5 000 korun nebo chcete 100 000 korun? No máte to mít.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem a Centropolem.
1: Ano, my na Blaníku máme sluníčkové září a v hlavní roli je naše sluníčková samolepka. Už jí máte. Tak pokud jí máte, tak jí musíte někam nalepit. To je podmínka, no a samozřejmě je důležité se taky přihlásit do naší hry na rádiu Blaník. A to buď SMS-kou na číslo 603 118 118, tam nám napíšete přesné místo, tedy adresu, kde najdeme vás i vaši samolepku. A nebo se do hry můžete zaregistrovat taky vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. Tak varianty máte. No a potom už buďte ve střehu, protože každý týden od pátku do neděle jezdíme za vámi a kontrolujeme vaše vylepené samolepky. Když za vámi náš krajánek dorazí a samolepku najde, dostáváte odměnu 5 000 korun v hotovosti. A pokud jste navíc ještě zákazníkem Centropolu, tak vám dáme rovnou 7 000 korun. A to pořád není všechno, dostávám se k těm 100 tisícům, jo, pozor, takže to je finále, jo. A finále nás čeká na konci září. Stačí si dobře tipnout, mít to správné štěstí. A když budeme kontrolovat samolepky, to už jsem říkala, no prostě 100 tisíc dostane ten... jsem se do toho zamotala, ale víte, jak to myslím, jo. Prostě 100 tisíc dostanete pouze v případě, že správně odpovíte na zadanou soutěžní otázku, kterou dostanete jaksi od našeho krajánka, ale musíte být v té hře. Takže se zaregistrujte, to je podstatné, nalepte samolepku, to je taky podstatné, no a dneska po 13. hodině budeme opět kontrolovat samolepky, tak možná přejedeme právě za vámi. Tak držím pěsti, tohle je sluníčkové září na Blaníku a já jsem Iva Lecká a už končím.
3: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.

0: Znala jsem jednu šery lady a nedopadla dobře, teda musím říct, jo. Měla to šery až moc ráda. Modern Talking na Blaníku a 12. hodina je před námi. Krásné poledne téměř vám přeju. Za chviličku budeme pokračovat a protože nás čeká hodina plná českých písniček, tak jsem vybrala pro ukázku tři, třeba Karla Gotta. Taky si dáme Martu Kubišovou a Depeši. A v playlistu bude i Jana Sahara-Hedla, Bára Basiková s písničkou Tisíc jmen. Ale hodina bude plná českých písniček a bude jich mnohem víc, tak určitě zůstaňte naladěni. A teď se podíváme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, takže sluníčko by mělo vykouknout, nám tady svítí do okna, je to moc příjemné. Teploty 17 až 23 stupňů, na horách kolem 14, v Beskydech maximálně 10. No a vítr bude slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy.
3: Přeji vám dobré poledne a hned na úvod mám pro vás něco dobrého na chuť. Letos už podruhé u nákupního centra Géčko pořádá Liberec Burger Street Festival. Kromě těch nejlepších burgerů široko daleko vás čeká Burger Battle a neb kdo sní víc. Grilovat se tady bude až do večera a vstup je zdarma. Z Liberce se přesuneme na zámek Ploskovice. Tady si dnes zase dáte kávu a k tomu něco sladkého na zub. Konají se tu už 9. makové slavnosti. Mák tady ale představují ve všech podobách. K dostání je i maková kosmetika nebo něco bakového na sebe. V Litoměřicích pokračuje už 50. ročník tradiční zahrady Čech. Výroční ročník si připravil program i pro děti, letos nabízí hodně divadla a také cirkus. A na Bezdězu vybírají nového krále. Tento víkend se tady sešli šermíři a udatní rytíři, aby bojovali o královský trůn. Šermířská vystoupení jsou na programu v 1:30, ve 2 a pak ještě v 3:45. Tolik víkendové tipy a příjemnou zábavu přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
0: Krásný dobrý den, teď už si dáme slibovanou hodinu plnou českých písniček. Pokud právě obědváte, tak dobrou chuť, i já si půjdu za chvilku ohřát lazáně. A taky se spojíme s Petrem Slívou, který je v Pražské Troji na jedné moc hezké akci. Tak Péťu zkontrolujeme. Ale teď už posílám první písničku v této hodině. Je to Michal Hrůza. Pohodovou sobotu a příjemný poslech všem.
2: Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
2: U nás na Blaníku.

Jan Sahar Hédla, Bára Basiková a Tisíc jmen na Blaníku. Za 3 minuty bude 12:45. My teď míříme do botanické zahrady, protože tady se koná jedna krásná podzimní akce. No a na místě je náš kolega Petr Slíva a není tam sám, je tam i s Adélkou, s kolegyní z Ranního vysílání.

0: Vysílání. Tak já vás oba dva zdravím, ale na telefonu mám teďka jenom tebe, že jo? Tak ahoj.
1: Ahoj. No, zdravíme všechny posluchače Blaníku z botanické zahrady v Praze Troji. To je ta velká pražská botanická zahrada nad zoologickou zahradou na tom kopci. Je nádherná. Já to tady mám strašně rád, protože už jsem tady posledních 5 let každý rok na vinobraní a mají vždycky povedené a hodně dobré a ten burčák jsem vždycky povedl. Takže kdo by si myslel, že v Praze nelze pěstovat víno, tak je na velkém omylu. Tady je víno skvělé.
0: Takže zatím jsi střízlivý.
1: Zatím jsem teda ještě střízlivý, protože teď jsme zahájili dnešní odpolední program. Máme tady před pódiem Majoretky. Za chvíli bude hrát první kapela, potom bude hrát druhá kapela. Potom tady bude Emma Smetana a Jordan Hart. To bude velký teda. Zítra tady bude Děda Mládek, Illegal Band. To bude taky velké. Prostě ten program je velký, protože oba dny můžete sem do botanické zahrady přijít. Jo, takže večer se budete vyspat a ráno můžete začít na novo.
0: Výborně, takže pořád ještě můžou posluchači případně dorazit.
1: Jasně, určitě. Myslím, že místa je tady dost. Jsou tady prohlídky po vinici. Je tady asi 20 vinařů z celé republiky. Jak jsem říkal, víno tady teče proudem, burčák tady teče proudem a když budete mít hlad, tak je tady rozhodně i co zakousnout, dokonce jsem viděl už i pašíka na rožni.
0: Výborně, no hele, tak to mě docela mrzí, že jsem dneska ve studiu, že bych tam docela byla ráda s váma. No každopádně si to tam užijte a děkuju za depeši a my si teď depeši dáme i ve vysílání. Měj se hezky, ahoj.
1: A tu mám rád, ahoj.

0: Pavel Bobeka, Můj rodný dům. Pohodovou sobotu, přátelé, ladíte Blaník a hodinu českých písniček. Za chvilku se vypravíme do Benešova. Tamní knihovna je po rozsáhlé rekonstrukci a blíží se její otevření veřejnosti. Tak přidáme podrobnosti. No a z hudby nabídnu Dana Landu, Heidi Janku anebo Mňágu Ešďorp.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz. A oslava je dokonalá.
3: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
4: Burgermaniaci pozor!
5: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
4: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: Na Blaníku jsme si hráli Mňágu a Žďorb a teď míříme do Benešova. Tamní knihovna je po velké rekonstrukci a už se blíží její otevření veřejnosti. Podrobnosti nám právě teď poví sám pan místostarosta Jakub Hostek.
1: Rekonstrukce knihovny se zdárně blíží ke konci. Celkové náklady se vyšplhaly do částky 80 milionů, včetně fotovoltaiky i toho předprostoru, a 23. září proběhne slavnostní otevření. Knihový fond se úplně nerozšíří, ba naopak tam dochází k nějaký revizi. Ty některé tituly prostě jsou vyřazený díky tomu, jak se vyvíjí doba, tak i ta funkce té knihovny se trošičku mění.
0: A já ještě připomenu, že rekonstrukce začala loni na jaře a jednou z novinek jsou i toalety, které dosud v Benešovské knihovně chyběly. Tak zdravíme ke Konopišti a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Čechomor v pražském planetáriu.
3: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
2: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
3: V úterý 22. září.
2: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
3: Už od pondělí na Blaníku.

jak muzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Leona Machálková a svět je plnej bláznů. No to je přece skvělý, protože být normální, to je nuda. No uznejte, kdybych já byla normální, já bych se sebou nevydržela. Hodina českých písniček je za námi, tak zase zítra po 12. hodině. Ale další české vám naservíruji i po 13. hodině. Dáme si Lenku Filipovou, prý se tomu říká láska. Taky Krištofy.
1: A tak dávám sásku na tvoji lásku.
0: A nebo Marka Ztraceného.
2: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl.
0: České písničky mají tady své místo i v příští hodině. A teď se podíváme na počasí.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dneska nás čeká převážně polojasno a teploty dosáhnou maximálně 23 stupňů. Na horách bude chladněji, kolem 14 a v Beskydech to stále hlásí pouze 10 stupňů Celsia. No a teď už víkendové tipy, předávám slovo do redakce.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Rádio Blaník. Víkendové tipy.
5: Krásné sobotní odpoledne, přesně za hodinu v samém srdci Českého ráje startují hruboskalské slavnosti. Připravený je bohatý program, včetně soutěže Hruboskalský Masterchef. A bude i večerní zábava s kapelou. Na školním hřišti v Doubravicích proběhne ukázka první pomoci s Červeným křížem a je tam i košíkářská, kovářská a keramická dílna pro děti. Blšany u Podbořance na bývalém fotbalovém hřišti loučí s létem a pořádají svatováclavský jarmark. Hlavním tahákem je kapela Premiér a kroky Michala Davida Revival. Akci zahájí starostka teď v 1 hodinu a pak už se bude jen hrát a bavit. Děti odpoledne potěší také pirátská show Klauna Cucína. A v Krupce na Teplicku vrcholí mariánské poutní slavnosti. Na městském stadionu je od včerejška pouť, různé workshopy a střídavě tam probíhají westernová taneční vystoupení. Dnes navíc účast přislíbili šermíři a také mistr světa v show z biči. A program končí večer v 8:30 koncertem kapely Turbo. Tolik víkendové tipy a dobře se bavte. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
15: I Valecká
16: na rádiu Blaník.
17: Ano, nečekaně o víkendu, já vám přeji krásný dobrý den, je to 13. hodina, je víkend a náš krajánek Martin Císař vyrazil do terénu a za chvilku se nám ohlásí z Tábora, kde navštívil nový autosalon. Startuje nám odpolední vysílání na Blaníku, tak pohodovou sobotu vám všem.

0: Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Samozřejmě, to všichni víte. Za 4 minuty bude dobře. Tak, prosím vás, já jsem vám slíbila, že se spojíme s Martinem Císařem a nakonec se mi to povedlo, protože před chvilkou nám tady vázlo spojení, ale všechno dobře dopadlo. Martin je s námi živě ve spojení.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak, Martinku, já tě zdravím, tak povídej, kde pak tě máme.
3: Hezký dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník i tebe do studia. Samozřejmě teď se hlásíme z tábora. Já jsem slíbil, že budeme na slavnostním otevření v Andycars a tady jde o to, že tady se otevírá nový showroom. A já tu mám Nelu Černou. Krásný dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
3: Nelo, máme krátce po 13. To znamená, že program je zahájen. Na co se dneska můžeme těšit?
4: Po celý den probíhají testovací jízdy vozů MG. Máme tady vlastně i speciální vůz, a to je sportovní kabriolet Cyberster, kterým se taky můžou naši návštěvníci projet. Jako další bod programu nás čeká slavnostní odhalení nového modelu MG.
3: Já jsem koukal, že je tady program doslova pro celou rodinu. To znamená, že i děti si tady mohou zajezdit, je to tak? Já jsem viděl malá autíčka.
4: Ano, je to tak. Máme připravenou pro naše návštěvníky i dětskou zónu, kde se děti mohou projíždět v minivozech po celém areálu. Také je tu velký skákací hrad a spousta dalších aktivit pro děti.
3: Takže můžeme přijít skutečně i s malými dětmi. Jinak, co se týče toho slavnostního zahájení, to máme teď za sebou. Dokdy akce trvá?
4: Zhruba do 17 hodin, ale pokud návštěvníků bude stále dost i v 17 hodin, tak tady zůstaneme.
3: Je to jasný. My se samozřejmě přihlásíme ještě jednou do vysílání Rádia Blaník a popíšeme, jak to tady dneska probíhá a jak to vlastně proběhlo. Je pravdou, že tady si u vás můžeme dát i něco dobrého na zub?
4: Ano, pro naše návštěvníky je připraven velký raut, kde si mohou dát jak teplé jídlo, tak i studené a i spoustu dortíků.
3: Tak jo, a přijďte také ke stánku Rádia Blaník, protože my tady pro vás máme nějaké ty věci z Blaníku, ať už CDčka nebo balonky pro děti, a máme tady i mávátka Rádia Blaník. A přijďte se podívat, bude to stát za to. My se na vás těšíme.
4: Těšíme se na vás.
0: Tak já

0: Děkuji ze studia, mávám do nového autosalonu, určitě tam vyraste. Věřím, že pro milovníky aut to bude zajímavý zážitek. A my pokračujeme dál.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Si dáme Drupyho, pak Marka Ztraceného a taky bude zpívat Bryan Adams. Tak teď ten čas, jo? Za 2 minuty, 1:45.

0: Tak tohle byl Brian Adams na Blaníku a já vás teď pozvu na vystavenou rostlinu. Je to unikát, kriticky ohrožená láčkovka Nepenthes clipeata. Je vůbec poprvé a zcela výjimečně představena veřejnosti v expozici Botanické zahrady v Liberci. A vy tak máte jedinečnou příležitost obdivovat nejvzácnější láčkovku světa, která se ve volné přírodě vyskytuje pouze na jednom jediném místě, a to je na Borneu. No a kdo zná se takhle jen tak, jako podívá na Borneo, že jo? Libereckým botanikům se podařilo po 3 letech z mladých rostlin vypěstovat dospělého jedince. Je to fešanda, vypadá trošku jako vyplazený jazyk a z jiného úhlu zase jako kornout na zmrzku, jo. Tak pokud budete mít chuť, můžete se na tuhle krásku zajít do Liberecké botanické zahrady podívat.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Burgermaniaci pozor!
11: Burger Street Festival je zpět.
12: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
11: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti.
16: Já tam budu taky, tak čus bus, autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

Kabáti a oni na Blaníku za 3:45. Máte čas? Já bych vás chtěla jenom pozvat na naše webové stránky radioblaník.cz, protože tady najdete všechny informace k našemu vysílání. Já chápu, že z vysílání vám lecos může uniknout. Na našem webu to najdete. A také jsou tam různé hry a soutěže a kromě toho je taky fajn být členem našeho klubu posluchačů, protože to sebou přináší řadu výhod. Třeba, že ovšem víte jako první, stačí vyplnit na našem webu jednoduchý formulář. No a jste členem naší blanické rodiny. A také doporučuji naše sociální sítě, ať už Facebook nebo Instagram, kde pro vás na každý den chystáme někdy vtipná, ale taky poučná videa a různé zajímavosti, tak nás nezapomeňte sledovat. A pozor, najdete nás taky na Pinterestu. A pokud byste se rádi podívali na to, co se na Blaníku dělo v týdnu, jaké hosty jsme na Blaníku měli, tak se nás můžete najít i na YouTube. Tam najdete podcasty a různé inspirativní rozhovory. Tak děláme toho pro vás opravdu hodně a děláme to moc rádi, tak se tam mrkněte a buďte členy naší velké blanické rodiny.

Pavel Didovič a Bláznova ukolébavka na Blaníku a 14. hodina je před námi, za chviličku budeme pokračovat. Čekají nás další písničky, třeba Schody z nebe a Teresa.

0: Tomáše Kluse písničku Vesmíru. A my vystoupáme výš nad střechy panela. Tedy hezky česky po 14. hodině a teď se podíváme na počasí, jak bude dneska a taky jaká bude neděle.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešek bude ještě relativně hezký, polojasný, teploty maximálně 23 stupňů, na horách bude chladněji, maximum je pro tento den 14 stupňů. No a zítra má být převážně zataženo, postupně se můžou přidat přehánky nebo občasný déšť. No a nedělní teploty 18 až 22 stupňů na západě a na severu Čech, jenom kolem 16 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
12: Komunální volby se kvapem blíží. D11 zablokovala hromadná nehoda. S příchodem podzimu bychom měli podporovat imunitu. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Do komunálních voleb zbývají 4 týdny. Strany finišují přípravy, snaží se zaujmout další voliče a v nejrůznějších anketách odpovídají, na co by se rády zaměřovali. Třeba v Ústeckém kraji jsou předvolebními tématy zejména nové pracovní příležitosti, bezpečnost, bezdomovectví, ale taky odliv obyvatel. Počet obyvatel totiž v regionu dlouhodobě klesá a nezaměstnanost je nejvyšší v Česku. S komplikacemi musí počítat řidiči na dálnici D11. Na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové se kolem poledne srazilo 5 aut. Bouračka si vyžádala jedno lehké zranění. Na vině bylo podle policie nedobrzdění ve zúženém úseku. Protože by nebylo možné udělat záchranářskou uličku, museli záchranáři jet k nehodě v protisměru. 4 obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě. Potvrdil to krajský soud. 2 obvinění jsou z Česka a 2 jsou cizinci. Policie má obavy, aby neutekli a v trestné činnosti nepokračovali. Hořet ve zbrojovce začalo 20. března. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Podle té šlo o akci namířenou proti výrobě zbraní pro Izrael. Podzim klepe na dveře, teploty klesají a přichází i období nachlazení. Důležitá je proto prevence, která nemusí být nějak složitá. Jak podpořit imunitu, poradí mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
13: Základem je sezónní a pestrý jídelníček. Sáhněte po kořenové zelenině, dýních, jablkách, šípkách nebo rakitníku a kysaném zelí, které přirozeně dodají vitamin C i antioxidanty. Zásadní roli hraje také zdravý střevního mikrobiomu, kde sídlí převážná většina naší imunity.
12: O imunitu je ale potřeba pečovat dlouhodobě. Důležitý je tedy i dostatek spánku, pohybu anebo odpočinku. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
1: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, je víkend a vy dobře víte, že od pátku do neděle vyráží naši krajánci na kontrolu blanických samolepek. Sluníčkové září přináší peníze do vašich peněženek od Blaníku a Centropolu. A možná už za chvíli zazvoní náš krajánek právě u vás. Za chvilku se spojíme s kolegou Martinem Císařem. No a také se v této hodině vydáme do Humpolce za Žákem Hliníkem. Tak pojďme na to. Teď je tu Tereza Kendlová a písnička Schody do nebe. Z nebe.

tam nízko. Komedie Marečku, podejte mi pero. Tu určitě dobře znáte. Já myslím, že jste ji viděli milionkrát. Možná milionkrát a jednou. Při častých televizních reprízách ji můžeme na našich obrazovkách vidět už 50 let. No a Žáka Hliníka, co se odstěhoval do Humpolce, toho si určitě taky pamatujete. I když vlastně v tom filmu nikdy nebyl, že jo? Ale hned po Járovi Cimrmanovi je to jedna z nejznámějších fiktivních postav Česka. Ve filmu vůbec není, přesto mu na počest vzniklo v roce 2006 v Humpolci recesistické muzeum Hliníkárium. Fiktivní Žák tu má i pamětní desku na takovém žulovém kameni v parku Stromovka s nápisem svému nejslavnějšímu přistěhovalci Hliníkovi vděční spoluobčané. A když muzeum při otevření vyzvalo lidi, ať Hliníkovi pošlou nějakou pohlednici na vymyšlenou adresu, tak přišlo přes prázdniny téměř 800 pohledů, jo. A to není málo, třeba z Nepálu, Madagaskaru, Uzbekistánu dokonce. Dneska jich muzeum vystavuje už 914. To je to oficiálně zapsaný český rekord. Mimochodem v Humpolci navíc 1. dubna 2014 vysadili švestičku z Hujerovy zahrádky. Tu, kterou filmový Hujer nosí profesorovi, no a dneska už rodí a jde si z ní utrhnout švestku. Tak jsme se podívali do Humpolce, zavzpomínali na krásný český film a pokračujeme dál hezky česky. Je tu Helena Vondráčková. Projď

0: Česky, česky.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tak to byl Tomáš Klus a Vesmíru. Já tady mám jednu zajímavou zprávu, které bych tedy alespoň já dala palec nahoru. Výrobky nabízené na českém trhu budou muset být v souladu s evropskými předpisy do budoucna šetrnější k životnímu prostředí. Co to znamená? Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. A to se mi fakt líbí. Předpokládá to zákon o ekodesignu udržitelných výrobků, který v pátek sněmovna schválila hlasy 114 ze 122 přítomných členů. Já teda nechápu, proč to nebylo schváleno jednoznačně, no ale to už je jedno. Důležité je, že to prošlo a opravdu tahle zpráva mě potěšila, protože takhle bychom asi do budoucna přemýšlet měli. Za chviličku si dáme Abu, Mandraže anebo třeba Vojtu Nedvěda.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.
4: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
9: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
10: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Burgermaniaci pozor!
14: Burger Street Festival je zpět.
15: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
14: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou v Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery!
16: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
17: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
16: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
18: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.

0: To byl Vojta Nedvěd, ta písnička miluju. Krásná písnička, doufám, že vám udělala radost. A teď možná uděláme radost někomu z vás?
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Já jsem slíbila, že někdo z vás vyhraje a teď to tedy zjistíme, protože Martin Císař je opět u někoho z vás a kontroluje sluníčkovou samolepku. Tak Martine, já tě zdravím, ahoj.
3: Sluníčkové září s Centropolem a rádiem Blaník pokračuje a já jsem teď aktuálně ve středních Čechách. Nacházím se ve Stříbrné Lhotě a u mikrofonu vítám paní Evu a kontroluji, zdali tady má nalepenou samolepku. A je to správně, samolepka tu je, krásné odpoledne přeji.
4: Dobrý den.
3: Kdy jste se přihlásila do té soutěže o 7000 korun a říkám záměrně 7000, protože vy máte Centropol.
4: Mám Centropol, už leta.
3: A kdy jste zkusila se přihlásit?
4: Oni mě přihlásili mladý.
3: Děti vás přihlásili? Aha, tak to jo.
4: To taková legrace spíš jenom.
3: No tak jako legrace za 7000 je dobrý. No. 7000 korun, co s tím budete dělat?
4: To ještě nevím.
3: Dobrá, vy máte šanci ale vyhrát 100 000 korun, co byste tomu řekla?
4: Dobře, zkusíme to.
3: Paní Evo, ptám se vás, od narozeninového koncertu Rádia Blaník v letošním roce do 27. září, kolik Rádio Blaník a Centropol rozdáme ze své posluchače právě těchto samolepek? Jednu z nich tady máte.
4: Tak 15 000.
3: Tak uvidíme, zdali to bylo správně, nebo jste se přiblížila úplně nejblíž a vyhrajete 100 000 korun. Já vám v každém případě budu držet palce, popřeji krásný dobrý den a ať si těch 7 000 užijete a případně samo sebou i těch 100.
4: Děkuju, nashledanou.
3: Tolik má první reportáž, já teď mířím na Berounsko do Hostomec. Tam by měl být posluchač Karel, který má samolepku Rádia Blaník a Centropolu prý na poštovní schránce. Tak uvidíme.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: No tak uvidíme, všem uvidí to, respektive uslyší to Jirka Frélich, protože už je tady a já toho využiju a Jirka přebírá štafetu. Čau. Jiříku,
5: no ahoj, ahoj, ahoj, ty jsi nějaká vysmátá dneska.
0: No já jsem ráda, že jsem to tady přežila.
5: Prosím tebe, náhodou to bylo pěkný, já jsem to poslouchal v autě a
0: jo, byla
5: sranda.
0: Tak to jsem ráda, že jsi dobře dojel, když jsi mě poslouchal. Tak Jirka tady bude s vámi v následujících hodinách, no a já se loučím. Zítra se uslyšíme v dobrých radách do zahrady a v pondělí zase tady ve 13 hodin. Tak se mějte, bájo, ahoj!
1: Blaníci, hledá se samolepka.
2: A když to bude ta pravá, dáme vám za ní rovných 100 000.
1: Sluníčkové září.

0: kluk.
1: Na Blaníku skupina Lucie a písnička Černí anděle. Iva Lecká, ta se s váma rozloučila a zbytek dnešního dne strávíme spolu, moc na to těším. Tak hned po té další hodině, tedy po 15. tady bude Marie Rotrová a písnička Štěstí. Štěstí!

0: taky třeba k single X a písnička Černý stíny, i na to se můžete těšit. Nechám se vést. No a nádherný hlas Petra Muka zazní Ty a já. Na Blaníku hrajeme dál hezky česky. Krásnou sobotu.
1: Blaník za volantem.
0: Komplikace byly na dálnici D11, dopravní nehoda 5 aut. Jak to vypadá teď, ví Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
2: Provoz na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je sice již obnoven. Kolona mezi 27. až 34. kilometrem se ale velmi pomalu rozjíždí. Zdržení je téměř na hodinu. Poslední volný sjezd je exitem 25 Sacká. S kolonou počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Brzdí se na 50. kilometru, popojíždět budete na 53. kilometr, kde je dnes dopravní omezení. Na 51. kilometru vás ještě přibrzdí nehoda v levém jízdním pruhu. Zdržení je na 30 minut.
0: Přejeme šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Prakticky nikde nám teď neprší, teploměr na mnoha místech přes 20 stupňů Celsia, nejtepleji ve středních Čechách, na Benešovsku okolo 24 hlásí třeba Čerčany. No a co se týká zítřka, tak to už nám řekne meteorolog Martin Laco, jaká bude neděle.
3: V noci na neděli bude ještě pojasno, oblačno, ale během noci začne hlavně v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat, během dne pak bude převládat zataženo, ráno a dopoledne bude zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Co se týče teplot, tak v noci od 12 do 8, no a během dne 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech jen kolem 16 stupňů Celsia.
0: No a začátek nového týdne bude většinou zatažený, sem tam déšť, ale teploty příjemné, v pondělí 18 až 22.
1: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
13: Česko možná bude muset vracet zemědělské dotace. Na Vysočině našli tělo bez hlavy. Horu Mont Blanc pokořil 9letý klučina. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace víc uživatelů. Rezort zemědělství se závěry nesouhlasí a hodlá je rozporovat. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Kuriozní případ prověřovala policie na Vysočině. Muž v lese na Havlíčkobrodsku nahlásil nález torza těla. Přivolaní kriminalisté nicméně zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled ale připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policie figurínu odvezla, hlavně proto, aby neděsila houbaře. Už zítra se v Klatovech otevře místo, které většina lidí zná jen zvenku. Klatovská teplárna letos slaví 50 let a právě při této příležitosti bude moci veřejnost nakouknout do provozu. Doprovodný program přiblíží mluvčí města Radmila Nagovská.
11: Součástí programu budou prohlídky výrobní části teplárny s průvodcem, během kterých se návštěvníci dozví více o fungování teplárny. Připraveno bude také hudební vystoupení skupiny Pelíšci, taneční vystoupení Domu dětí a mládeže v Klatovech, zábava a hry pro děti, ale i občerstvení.
13: Program potrvá od 10 do 14 hodin. Teprve 9letý chlapec z Říma zdolal Mont Blanc. Nahoru vystoupal na začátku září spolu se svým otcem. Podle rodičů se stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Vzor má chlapec ve svém otci, který je zkušeným horolezcem. Tolik zprávy a teď je připravený Jirka.
0: Je to tak, krásnou sobotu, i 15. hodina už byla.
1: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A to je čas, kdy se vás budu ptát taky na to, co vás potěšilo tento týden a co vám udělalo radost. Pište SMSky na 603 118 118.
4: Rádio Blaník.
0: A teď už Hana Zagorová, písnička To by nebylo fér. Hrajeme si hezky česky. Jinak by to nebylo fér. My jsme totiž Blaník.

0: Marie Rotrová, písnička Štěstí. Marie má dneska svůj svátek. Každé Marušce přejeme všechno nejlepší. Užijte si dnešní den, který nahrává tomu, protože je sobota, abyste si opravdu to svoje jméno oslavili o 106. Ano, 260 tisíc dam, dívek a žen se jmenuje Marie. Je to druhé nejčastější ženské jméno v naší zemi. Tak, milé dámy, my vám přejeme, abyste si opravdu užili tento víkend úplně naplno. Oslavte to, milé Marušky, a já k tomu přidám ještě další oslavenkyně. Rád bych zmínil třeba Martu Lefteriadu. Společně se sestrou Tenou zpívali krásné písničky. No a svátek slaví sice Marie, ale narozeniny Marta Lefteriadu. A její písničku přidáme za chvíli. A ještě bych rád zmínil jednu dámu, která by měla dneska svoje narozeniny. Je to z 90. známá paní Bába Tutovka, se jí říkalo.
1: Tutovka!
2: Hra o 3 miliony korun.
0: No, taková byla Tutovka v 90. letech a ještě k tomu dodám, že Valerie Kaplanová, která se narodila ještě za Rakouska-Uherska v roce 1917, zemřela jen pár měsíců před rokem 2000. Narozená tedy v Hlinsku, Valerie Kaplanová se dostala do našich srdcí i jako ta babička ze Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, jak pořád popíjela pivo. Pamatujete? A ještě jedna taková komedie, Jára Cimrman, ležící spící. Tady si zahrála taky krásnou roli Valerie Kaplanová.
3: Prosím vás, jsou v muzeu k nahlédnutí nějaké rukopisy?
4: Ano.
3: A dalo by se tu někde přespat?
4: Můžete se vyspat v dějinách peří, ale nesmíte mi tam kouřit.
0: No, tak to je Valerie Kaplanová, vzpomínka na tuto úžasnou herečku, která tedy nehrála jenom potom v pozdějších věku, ale také dříve za mlada byla moc krásná. No a co se týká také další oslavenkyně, tak kulatiny slaví dnes Marika Gombitová, vlastním jménem Mária Gombitová, slovenská zpěvačka a skladatelka. Tak právě té bychom na dálku rádi pogratulovali ke kulatinám. Možná nás na Slovensku taky poslouchá. Ano, na Slovensku se přes internet často poslouchá Blaník. Tak moc zdravíme. Tady je písnička dnešní oslavenkyně Mariky Gombitové a za chvíli další z oslavenkyň Marta Lefteriadu.

0: Na Blaníku Marta Athena. Svátek dnes slaví Marie, tak jsme si hráli Marii Rotrovou. Kulatiny Marika Gombitová, zahráli jsme si a další kulatiny, tedy Marta z Dua Marta Athena, tedy Marta Eleftheriadu. Narodila se také 12. září a má tyto hity. Se svojí sestrou a desky dál stárnou, nebo zpívej tu píseň kouzelnou. Sem k nám do Československa se dostala v 50. letech, protože s malou sestřičkou utekli ze Řecka jako rodiny migrantů, protože tam zuřela občanská válka, no a maminka jim zemřela, když byly malé. Nicméně krásně jim to zpívalo a od roku 1970 mají vlastní pěvecké duo, třeba s Bobem Friedlem i tento hit. Zpívej tu píseň kouzelnou. Marta Athena. Na Blaníku za chvíli ale Jiří Schellinger. A dostane se právě na tu klíčovou otázku, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. Tento týden pište SMSky na 603 118 118. Za chvíli se na ně dostane.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
3: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz a oslava je dokonalá.
4: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026? Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebílá.com.
5: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: Jiří Schillinger a písnička Což takhle dáci špenát, což takhle dáci vaše SMSky a že nám chodí krásné SMSky. Helča z Kněževce napsala, že ji potěšila procházka v lese se svým vnukem Dominikem, který chodil pravidelně, ale už vyrostl, tak už nás na houby odvezl i se svojí přítelkyní houby našli, ale kdyby ne, byla to krásná procházka. Napsala taky právě Lucka, která píše, že radost udělala Danča manžel Standa. Vzali naši posluchačku Lucku k moři na sluníčko do Chorvatska, no tak to je paráda. Další SMSka, protože otázka zněla, co vám udělalo radost, tak třeba Věra z Hluboše píše, že jí potěšila SMSka k narozeninám od kamarádky Lenky. Věro, přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. Pak je tady vzkaz od naší posluchačky Mary, tedy vlastně Marie, určitě Marie, tak vám přejeme taky všechno nejlepší k svátku a ta píše, že má radost, že má jméno po mamince, po babičce a po babičce a po prababičce a přišla mi gratulace. I ze Slovenska, píše Mary, tak i z Blaníku. My vám, Mary, taky přejeme všechno nejlepší. No a pak Alena, ta píše, že jí udělala radost dárek k narozeninám generálka národního týmu kuchařů a cukrářů před světovým pohárem v Lucembursku. Konala se v Rudolfově slévárně na Pražském hradě a byl to super zážitek. Pak je tady další vzkaz a tady je to bez podpisu. Tak nevadí, tak to mě teda ale láká zavolat, jo. Stojí v SMSce, velkou radost mě udělalo, že jsme našli pravé hříbky, tak uvidíme.
1: Nováková, dobrý den.
0: Dobrý den, ta SMSka byla bez podpisu, já jsem musel zavolat.
1: Já se omlouvám, nevadí. Lesa a já jsem to nezapomněla dát.
0: No to vůbec nevadí, ale tak mi aspoň řekněte, kam do lesa, jako nemusíte říkat přímo místo. Ale
1: my máme tady vnuka a ráno nás přesvědčil, že rostou houby. My jsme velký houbaři, ať jsme letos nebyli. Tak jsme se vydali na Vysočinu směrem na Nové Město. Případně vám to řeknu přesně, Zubří.
0: No tak to je krásné. Takže, takže rostou?
1: Jo, rostou. Rostly prý minulý týden a není to žádné, že by se měli koše. To nemáme, asi 20 hříbků, ale pro radost to stojí za to. A nějaké suchohřiby. A je teda strašně moc Václavek. Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl Václavky, tak tam jsou plné lesy.
0: Tak jste je tam nechali.
1: Tak jsme je tam nechali.
0: Já miluji potom takovou tu smaženici z těch hříbků čerstvou.
1: No to
0: je,
1: mě neříkejte.
0: Ty jo, ty jo.
1: No kvůli tomu a řízky teda. Řízky jsou dobrý a pak malý hříbečky nakládat do octa.
0: Je. Yeah. No tak dobrá. Tak jste mi udělala chutě. Díky za info, že rostou. Mějte krásnou sobotu. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc. Naschle. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Čechomor v pražském planetáriu.
3: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
2: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
3: V úterý 22. září.
2: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
3: Už od pondělí na Blaníku. Pohodové České rádio.
0: Děkuji za všechny krásné SMSky a další chodí, jak vidím. Děkuji za ně, ano, měli jste krásný týden. A díky za všechny informace o tom, kde rostou houby. Xindl X a písnička Černý stíny.
4: Zase prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Karel Gott a krásná písnička Svět máte chvíle rád. Já si myslím, že teď je zrovna ta krásná sobotní neděle jsem chtěl říct, no, ale krásné sobotní počasí, kdy nám třeba do Blaníku svítí nádherně sluníčko. Užijte si to, protože právě ta neděle, ta už se má trošku zkazit, ale víc o tom v počasí. Slíbím po 16. další hezké české, třeba Lenku Filipovou. Za všechno může krása. Taky Terezu Karnlovou a Diamanty. A tak Marka Ztraceného, léto 95. Tenhle ten svět byl lepší než teď. V létě 2026. Budeme dál hrát hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. No a jak je to s tím počasím? Počítejte s tím, že v noci se postupně zatáhne a objeví se od severozápadu déšť nebo přehánky a teploměr v noci klesne na 12 až 8, místy dokonce až na 6 stupňů Celsia. Zítra už 18 až 22, sem tam nějaká ta přehánka. Zpočátku zataženo a přehánky taky v novém týdnu, deštivo občas taky a 18 až 22 bude to jak přes kopírák. No a postupně ty další dny se začne lehce vyjasňovat, ale příští týden a hlavně neděle ta už bude deštivější oproti tomu dnu. Rádio
1: Blaník. Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Blaník za volantem.
0: Krátce dopravní informace, začneme na dálnici D1 s Marcelou z ředitelství silnic a dálnic.
12: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte s kolonou, zpomaluje se na 52,5 kilometru z důvodu dopravního omezení. Zdržení je již jen 10 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se popojíždí od 181. kilometru. Na 183. kilometru pracují silničáři, zdržení je tam na 10 minut. A na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové, dobrá zpráva, kolona se po nehodě rozjela.
0: Ano, dobrá zpráva na závěr, zdravíme všechny řidiče, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71. Eliška Votrubová připravena, že ano?
12: Ano.
0: Ano, jdeme na zprávy.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
13: Tropické dny se ještě mohou vrátit. Kabinet se bude opět zabývat kratomem. Ve Francii vyšetřují vykolejení vlaku. Radio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. V týdnu jsme zatím zažili poslední tropický den. Nicméně meteorologové nevylučují, že letos bude skutečně poslední, a to i přes současné ochlazení. Celkově ale bylo letos nejvíc tropických dní ve Strážnici na Hodonínsku, a to rekordních 54. Rekordní byl i počet tropických nocí, těch meteorologové zaznamenali 35. Vláda v pondělí projedná zpřísnění prodeje kratomu. Nově by mohl být dostupný až od 21 let, jeho prodej v e-shopech bude zakázaný a navíc se na něj zavede spotřební daň a DPH se zvedne ze 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim e-cigaret nebo nikotinových sáčků. Orientace ve veřejné dopravě nemusí být vždy jednoduchá. Cestujícím na Vysočině proto pomáhají informační kanceláře. Na ty se mohou obrátit lidé s nejrůznějšími dotazy. S čím jim pomohou, ví mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
9: V informačních kancelářích mohou lidé získat informace o jízdních řádech a cenách veřejné dopravy Vysočiny. Pracovníci jim pomohou například s orientací v nabídce spojů, v pravidlech využívání integrovaného dopravního systému.
13: Cestující mohou v kancelářích vyřídit taky případnou reklamaci. Za včerejším vykolejením vlaku v Normandii na severu Francie zřejmě bylo cizí zavinění, alespoň to je momentálně hlavní vyšetřovací verze. S odkazem na policejní zdroj to uvedla agentura AFP. Prokurátor pak potvrdil, že se na trati našel kus kolejnice. Při večerní nehodě se zranilo nejméně 44 lidí. Jedna žena je v kritickém stavu, ale je mimo ohrožení života. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
0: Děkuji, za minutu bude 16. hodina.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
0: A teď už Honza Kalousek a písnička Chodím ulicí. Náš blanický krajánek teď už taky chodí nějakou ulicí a kontroluje tu vaši samolepku. Možná zazvoní zrovna u vašich dveří. Tak se nechte překvapit, krajánkovi otevřte, protože vám nese peníze. Víc o tom za pár minut. Teď už Honza Kalousek.

0: Marek Ztracený a písnička Léto 95, Nenechte se smást, písnička vznikla v roce 2017 a já si myslím, že krásně Marek shrnul, co se dělo v létě 95. Mám pravdu, když řeknu, že to léto mělo nejmín 1000 let, já si pamatuju, jak to léto bylo dlouhé a jak nám to utíká, už máme září, letos nám to uteklo nějak rychle, ale my na Blaníku máme sluníčkové září.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Sluníčkové září, náš krajánek v terénu, taky září, ale hledá samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které jste mohli získat třeba na našich letních koncertech. A vylepili jste si a dali jste nám o tom vědět? Pokud ano, tak možná teď zazvonil u vás náš Blaník.

0: Tak.
1: No bylo by to hezký, akorát teda zatím jako jsme neuvažovali, co bychom za ně pořídili. Sešla by se rodinná rada, rozhodlo by se, na co to použijeme.
2: Syn by věděl, na co by se to použilo, 100 tisíc.
0: Asi ne.
2: A to by byla hezká dovolená.
0: No to teda jo.
2: Aby to padlo, tak se musíte úplně co nejblíže přiblížit tomu správnému číslu. A nebo ideálně tipnout úplně přesně. Pojďte mi říci od konopiště, o kterém jste hovořil, až do 27. září. Kolik těch samolepek Rádio Blaník rozdá svým posluchačům?
1: Já zkusím tip teda, tak 199 900.
2: Dobrá, tak já vám děkuju. Karle, hodně štěstí, užijte si 5000, ať se vám daří.
1: Mockrát děkujem.
0: Děkujeme.
2: Tolik tedy Hostomice a další místečko, kde jsme dnes nadělovali. Já teď mířím na Táborsko, no konec konců do města Tábor, a budu hledat posluchače Lubomíra. A jsem zvědav, jestli samolepka bude na správném místě. Tak já to jedu zkontrolovat.
3: Sluníčkové září
4: s Blaníkem a Centropolem.
5: Tak šťastnou cestu, držíme vám palce a za hodinu si to řekneme. Za všechno může čas, jak zpívá Lenka Filipová. Na Blaníku, hezky česky.

ulici. Voxel a písnička V naší ulici. V sobotu právě před týdnem jsme si užívali nádherný letní koncert v Pardubicích. No a protože jsem měl to štěstí, že jsem moderoval tento krásný letní koncert, tak vám musím něco pustit. Petr Nať naživo. No to byl zážitek. Psi sa bráňa útokom.

0: No bylo to prostě neskutečné. Ještě dva letní koncerty nás čekají. Tak za chvíli vám prozradím víc k těm letním koncertům, které jsou před námi, a ještě si pustíme právě tuto písničku. Petr Nať a psi sa bráňa útokom. Na Blaníku.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy. Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027. Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let. Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Kapela Kabát, teď na Rádiu Blaník. Slíbil jsem o tom letním koncertě, ano, ještě nás čekají dva. Do konce léta si užijeme dva letní koncerty. Čáslav, a to už bude v pátek, ten příští týden. No a další týden, to bude 25. si užijeme v Prachaticích. Poslední letošní letní koncert. Je mi trošku smutno, ale zároveň se moc těším.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože ještě dva krásné koncerty máme před sebou, tak ta Čáslav, ta už bude teď v pátek. Náměstí Jana Žižky z Trocnova vystoupí třeba Janek Ledecký. Přijde i kráska Olga Lounová. Krásné písničky, i to, ty písničky svého tatínka Františka, zaspívá Vojta Nedvěd.
2: Najednou je mě i tobě, divu krásných 19 let.
0: Tak si pojďte užít s námi babí léto a s Blaníkem hezky v Čáslavi. Můžete strávit páteční odpoledne, startujeme za 5 minut 5, prosím, ne ráno, ale odpoledne za 5 minut 5. No a kromě toho ještě naše blanická kapela, aby toho nebylo málo. Koukal jsem, že se dá hezky dojet vlakem. Z nádraží je to nějakých 10 až 15 minut klidné chůze. Takže klidně doražte vlakem do Čáslavy, žádný problém. Těšíme se na vás, vstupné se neplatí. V pátek nás čeká předposlední letní koncert Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A já jsem vlastně slíbil Petra Natě a krásnou písničku Psi sa bráňa útokom. Tak je tady Petr Nať, Jožo Ráš a zaspívali si společně tento krásný hit. A musím říct si, že tu písničku, když Petr Nať zpíval na tom posledním letním koncertě v sobotu před týdnem v Pardubicích, celé Pardubice mlčely a někteří koukali s otevřenou pusou. Bylo to úžasné.

0: doma.
1: Skupina Činasky a jeden z jejich prvních hitů, první signální, krásná písnička na Blaníku při sobotě, co říkáte? Tak koukám, co nás čeká po té 17. Vybírám jako ukázku tuto krásnou věc, Podvod a Honza Nedvěd.
0: Chtěl jsem to ráno, vy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezal.
1: A taky Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp.
2: Jednou je hůř, jednou.
1: A skupina Opět a Radeček a Maria Čírová, Vloupám se.
3: Vloupám se.
1: My se k vám taky vloupáme, ale nebojte, jenom s českými písničkami. Na Blaníku dál hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: Za okny Rádia Blaník se snaží sluníčko o 106. Krásná je sobota, co říkáte. No a jaká bude neděle, to už nám prozradí meteorolog Martin Laco.
6: Noc na neděli bude ještě pojasná žobačno, ale během noci začne hlavně v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Během dne pak bude převládat zataženo. Ráno a dopoledne bude zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer.
1: No a co se teplot týká, zítra nás čeká 18 až 22 stupňů. Na severu tam bude chladněji okolo 16, v noci se ochladí na 12 až 8, místy dokonce až na 6.
5: Rádio Blaník. Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Lidé týrání zvířat nahlašují stále častěji. České dráhy poptávají nové zaměstnance. Hygienici hodnotí táborovou sezónu dobře. Rádio Blaník. Krásné odpoledne, zprávy pro vás má Eliška Votrubová. Týrání zvířat v Česku rychle přibývá. Vyplývá to ze statistik policie i dat veterinářů. Za poslední 4 roky počet případů, které skončily trestním stíháním, vzrostl ze 135 na 225. Důvodem je hlavně větší ochota lidí tyto situace hlásit. Policistům se ale pachatele povedlo zjistit jen ve zhruba necelé třetině případů. V Chebu začala fungovat nová opravárenská hala Českých drah. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Kvůli tomu ale bude potřeba nabrat nové zaměstnance. Pokračuje zástupce dopravce Tomáš Honomichl.
12: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou nedostatkové. I v rámci západních Čech a Chebu navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim perspektivní uplatnění v Českých drahách.
11: Moderní servisní centrum se stavělo 28 měsíců a vyšlo na 830 milionů korun bez daně. Za celé léto provedli hygienici více než 1300 kontrol dětských táborů. Padlo 53 pokut za 170,5 tisíce korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Hygienici ale sezónu hodnotí jako klidnou. Navíc se podle nich standard dětských táborů postupně zvyšuje. V Česku přibývá řidiček tramvají. Potvrzují to prakticky všechny dopravní podniky. Třeba v Liberci už ženy mezi řidiči tramvají dokonce převládají. V Praze pak do kabiny usedá více než 250 řidiček. Důvodem většího zájmu u žen je hlavně rozvoj technologií. Řízení díky tomu není fyzicky náročné. Tolik zprávy a za mikrofonem je zase Jirka.
13: A já přeji krásnou sobotu.
14: Jirka Frélich
10: na Rádiu Blaník.
13: Náš blanický krajánek má ještě za úkol někoho z vás obdarovat penězi, pokud jste si nalepili samolepku, už dokonce naznačil, kterým směrem vyrazí, tak uvidíme, jestli bude úspěšný. Teď Michal David a písnička Zabitej čas.

0: Hezké odpoledne přeju všem.
1: Jestli pak víte, proč jsme přijeli?
0: No, řekla bych, že tady v tom hraje roli samolepka.
1: Samolepka. A já na ní koukám, že tady skutečně. To znamená, že já vám předávám 5 000 korun.
0: Výborně, děkuju moc krát, jsem ráda, využiju to. Uvidíme ještě k čemu, bude to překvapení.
1: Byl tu i dotaz, jestli nemáte Centropol, to byste měla 7, ale vy jste říkala, že jste v jednání a Centropol budete mít?
0: Až v lednu.
1: Ale to, no, tak je to za 5, ale to je taky hezký.
0: Je to krásný.
1: Víte co, já mám pro vás takovou útěchu. Vy máte šanci ještě vyhrát 100 000 korun. Musíte si tipnout, kolik samolepek půjde k našim posluchačům, kolik jich rozdáme. Od narozeninového koncertu na Konopišti do 27. září tohoto roku. Tak jaký je váš tip?
0: Já bych tipovala tak 86 274.
1: Krásný číslo. Tak já držím palce, aby to klaplo. Vy se mějte hezky, užívejte krásně zbytek léta, ať se vám daří.
0: Děkuju moc krát, všem taky přeju, ať se daří a ať je krásný počasí nadále.
1: Tak to byla Hanička z Červených peček. To je všechno ode mě a já předávám slovo zpět do studia.
2: Tak já děkuji, Hanička, je úžasná, no krásné počasí ještě máme, vydrželo to a myslím si, že to vydrží až do zítřka, tak uvidíme, necháme se překvapit, kam zítra vyrazí náš blanický krajánek rozdávat peníze.
3: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
2: No a když peníze, tak to nejde jinak. Tady je písnička Money, Money, Money, což ano, to je písnička v překladu peníze, peníze, peníze. Legendární skupina ABBA a držím palce zítra, pokud vás dnes nenavštívil krajánek.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička Podvod teď na Blaníku, kdybyste slyšeli, jak krásně zpívá Nedvědovky Vojta Nedvěd, tedy Nedvěd mladší, tak možná si ho ještě užijete, třeba v Čáslavi bude v pátek na dalším letním koncertě Rádia Blaník a tím jsem si přihřál naši blanickou polívčičku, aby z toho nebyl guláš, když přidám, že na tom dalším koncertě v Prachaticích bude Petr Kolář. Stejně jako za chvíli v našem vysílání, právě taková písnička Když láska krouží, my si na Blaníku hrajeme dál hezky česky.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz. Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
9: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Petr Kolář a písnička Když láska krouží. Dnes odpoledne jste si užili na Blaníku s Ivou Leckou a taky od rána moderovala a zároveň přinesla dnešní dobré rady do zahrady, které byly trošku jiné. Nevydali jsme se do zahrady, ale vyrazili jsme ven.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, dneska v pořadu Dobré rady do zahrady nebudeme pracovat. Žádné přesazování, stříhání, zalévání ani boj s plevelem. Dneska totiž vyrazíme ven. No a proč ne? Podzim je podle mě jeden z nejhezčích časů na výlet. Zahrady a parky se začínají barvit, vzduch už není tak těžký jako v létě a člověk má najednou chuť projít se někam, kde to ještě nezná. A právě teď se vyplatí sledovat různé podzimní akce, otevřené zahrady, zámecké parky, arboreta nebo místa, kam se běžně člověk nepodívá. A mám pro vás jednu dobrou radu. Neberte výlet jako cestu z bodu A do bodu B. Vyberte si místo, kam jste se třeba už dlouho chtěli podívat a naplánujte si trasu tak, abyste cestou objevili ještě něco dalšího. Vyhlídku, lesní cestu, zajímavý park nebo třeba malou kavárnu. A když už vyrazíte někam, kde to neznáte, je dobré mít sebou parťáka, který se jen tak nestratí. Třeba chytré hodinky Garmin s Outdoor Maps Plus. Ty totiž nejsou jen na měření kroků a toho, kolik kilometrů jste během výletu nachodili. Outdoor Maps Plus nabízí podrobné outdoorové mapy, vrstevnice, satelitní snímky a turistické trasy, takže si můžete výlet naplánovat a potom se podle mapy orientovat přímo na hodinkách. Už žádné tudy jsme už určitě šli, nebo ne? A žádné bloudění po lese s mobilem v ruce. Stačí se podívat na zápěstí a víte, kde jste a kam máte namířeno. A ještě jedna rada. Na podzim si vždycky nechte časovou rezervu. Dny se zkracují a cesta, která v létě vypadá jako pohodová hodinová procházka, může být na podzim najednou skoro za tmy. Podívejte se proto předem na trasu, její délku a převýšení a klidně si naplánujte kratší variantu. Takže dneska opravdu nepracujeme. Dneska vyrážíme ven, protože i zahradník, kutil nebo člověk, který má celý týden práce až nad hlavu, občas potřebuje jednoduše vypnout, projít se a podívat se, jak krásně umí příroda na podzim čarovat.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Takový je dnešní díl Ivy Lecké, více třeba na webu radioblaník.cz a je pravda, že podzim se tedy už opravdu blíží. No ale babí léto užíváte s Blaníkem a jsme za to rádi. Tady je Pavol Habera.
4: Je to

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus a pohádková písnička Když si tě, dívko, představím. 18. hodina, ta nám klepe na dveře, a poté 18. krásný duet Hana Hegerová, Petr Habka.
2: Budeš má
1: Levandulová.
2: Levandulová.
1: A taky Nightwork a Slunce v duši.
3: V mostě jedu a září velko města má gesta mají.
1: Pozdravíme nejen most, ale dáme si i botoxy a pyžamo. Protože jsme Blaník a dál budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Krásný slunečný závěr soboty se nám trošku zhorší. Zítra bude většinou zataženo, od rána už potom déšť nebo přehánky. Denní teploty vystoupají pak nakonec na 18 až 22, na severu ale bude chladněji okolo 16. V noci se může ochladit na 12 až 8, místy na 6. Deštivý bude i start nového týdne.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ochranáři na Pálavě bojují s kaktusy. Na podzim bychom měli podporovat imunitu. Hrad opět vystaví korunovační klenoty.
5: Rádio Blaník.
10: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na jižní Moravě se zabydlely kaktusy. Konkrétně jde o opuncie, které dělají vrásky ochranářům v HKO Pálava u Mikulova. Mrazůvzdorná rostlina zřejmě unikla ze zahrádek a teď zarůstá ta nejcennější místa. Našli ji třeba na Děvíně, Tabulové hoře a nyní taky na Svatém kopečku. Opuncie je invazní druh a vytlačuje původní pálavské rostliny. Podzim klepe na dveře, teploty klesají a přichází i období nachlazení. Důležitá je proto prevence, která nemusí být nějak složitá. Jak podpořit imunitu, poradí mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
11: Základem je sezónní a pestrý jídelníček. Sáhněte po kořenové zelenině, dýních, jablkách, šípkách nebo rakitníku a kysaném zelí, které přirozeně dodají vitamin C i antioxidanty. Zásadní roli hraje také zdraví střevního mikrobiomu, kde sídlí převážná většina naší imunity.
10: O imunitu je ale potřeba pečovat dlouhodobě. Důležitý je tedy i dostatek spánku, pohybu a odpočinku. Na Pražském hradě budou po roce opět k vidění korunovační klenoty. Letos je klíčníci vyzvednou v pondělí 14. září. Ve Vladislavském sále si je nejprve prohlédnou školáci a studenti, od 19. září pak i široká veřejnost. K vidění zůstanou zdarma do Dne české státnosti, tedy do 28. září. Ve francouzských Alpách zemřel český horolezec. Muže kolem 40 let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Informaci o neštěstí potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
4: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
1: 18. hodina, přesně právě teď. Eliško, to nám svítí do studia, sluníčko.
10: Jsem úplně oslněná.
1: Oslněná sluníčkem, ano. To se má změnit v dalších dnech, ale nám to nevadí. My si užíváme krásnou sobotu a že jste s námi, za to jsme velmi rádi. Pošleme teď Petra Muka a za chvíli i skupinu Divokej Bill.
5: Rádi.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Asi takovej pocit divoký byl, který právě teď dohrál na Blaníku. No a my jsme se vypravovali s Mirkem Táborským tento týden za připomínkami zásadních událostí. Pytlácká pomsta, téma ve středu. Pokud vám středeční díl unikl, nevadí, máme ho pro vás i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám tu další připomínku jedné vážné události. Mohl bych ji nazvat pytlácká pomsta. V lese poblíž Nové Vsi na Lounsku stojí dřevěný kříž a jeho historie je poněkud matoucí. Říká se tam u křížku, ale ve skutečnosti tam stojí kříže tři. A událost, kterou mají připomínat, se možná ani nestala. Ale vezmu to po pořádku. Nová Ves má sotva 130 obyvatel a pěknou, pečlivě upravenou náves s rybníkem a spoustou zeleně. Hlavní místní památkou je kaplička se zvoničkou z 18. století. Její obrázek má Nová Ves i ve svém obecním znaku. V zahrádce před kapličkou stojí dřevěný kříž s Kristem, nad ním se košatí koruna mladé lípy. Kousek odtud je pomník místních obětí první světové války se siluetou Hradčan, francouzským legionářem a kráčejícím českým lvem. Tím by asi byl výčet hlavních místních pamětihodností u konce, ale můžete vyrazit do lesa ke křížku. Vydejte se k němu od vodárny za vsí, zpočátku po značce, ale zhruba po čtvrt hodině vás od přístřežku v Březinách povede neoznačená cesta ke svahu, kde se objeví tři dřevěné kříže. Jeden z nich je nový a dva zbývající staré. Všechny tři připomínají událost, která se prý na tomto odlehlém místě

0: místě, kdy se k Nové Vsi na Lounsku vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
3: Jsme Blaník a hrajeme hezky česky, tady je Richard Miller.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: jsem si počítal ta města, kde všude jede zpěvák skupiny Nightwork v písničce Slunce v duši. Je tam 7 měst, 6 západočeských a najednou Brno. No ano, v Kladně, Plzně, Mostě, Brně, Chebu, Aši, tady všude jsme jeli. Díky písničce jsme pozdravili tato města. No a někdo už možná se chystá do pyžama, tak pro vás mám pyžamo. Je to písnička skupiny Botox. A třeba si užijete v klidu a v pohodě dnes večer písničky na přání. Svátek slaví Marie a těch písniček na přání je. Moc se na ně těším. No a Botox za chvíli, za pár minut.
1: Není moc velká,
2: ale i tak vám může přinést spoustu peněz.
1: Sluníčková samolepka Blaníku a Centropolu.
2: Získáte ji zdarma na všech našich akcích, anebo si ji můžete jednoduše stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
1: Tak buďte ve střehu. Dozvíte se víc.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.

0: Skupina Kex a písnička Víš, náš blanický krajánek dnes vyrazil směr Tábor.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Martin Císař v terénu, já ho zdravím do Tábora, určitě tam má také hezké počasí, jako máme my tady ve studiu Rádia Blaník. Martine, ahoj.
3: Krásné pozdní odpoledne a já tady mám ředitele firmy Andycars. Já vám přeji krásný dobrý den, pohodové odpoledne.
4: Dobrý den.
3: Dneska se tady uskutečnil báječný den, protože vy jste otevřeli nový autosalon, nový showroom od společnosti MG. Jak se vám to líbilo? Jak to proběhlo?
4: No dneska se to povedlo, počasí jsme si krásně naordinovali, naplánovali, takže to bylo opravdu povedení, lidí přišlo poměrně hodně a od rána se tady jezdí, zkouší a to je to nejdůležitější. Takže zatím to hodnotím jako velmi skvělá záležitost.
3: Auta jsou to nádherná, kdy je otevřeno, kdy se můžeme přijít podívat na auta, protože dneska odpoledne už to asi posluchači nestihnou.
4: No tak už je otevřeno každý den a aby se ty lidi mohli do toho zamilovat, tak je třeba opravdu přijít, zkoušet si ty modely a hlavně jezdit.
3: Mají tady u vás vlastně gro auta elektro?
4: Tak elektra samozřejmě máme tady taky, ale to je podle toho, jak to má každý rád. Dneska teď je to hodně modní záležitost, to je pravda. Takže elektra tady jsou, ale jsou tady i benzíny, takže každý jak to cítí.
3: Co je asi důležité pro naše posluchače, na jaké cenové relaci vlastně začínáme? Jaká je ta nejnižší a naopak nejvyšší?
4: Tak nejnižší cena je asi 350 tisíc, což je velmi, velmi krásná cena, samozřejmě tam 7letá záruka. A ta nejvyšší cena, tý vlastně devítky, která teď je, tak je nějakých 1 000 000 korun, což pořád v té nejvyšší třídě jsou krásné peníze.
3: Je to auto, které jsme tady vlastně dneska odhalili a představili, je to tak?
4: Ano. To je přesně dneska, to byla jako novinka trhu, i když je to na trhu asi týden, nicméně je o to velký zájem.
3: To auto je nádherné, ono je dokonce 7místné.
4: Ano, 7místné a jak říkám, je třeba to zažít.
3: Báječný, moc krát děkuju za rozhovor.
4: Moc děkuju a budu se na vás těšit.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak já zdravím do Tábora, přeji krásnou sobotu a teď už Hana Hegerová, písnička Levandulová. Já jsem kouknul na písničky na přání, já věděl, že jich je hodně, ale že jich je tolik. 10 listů malým písmem, no, budeme mít co dělat. Písničky na přání za chvíli po 19. hodině.
5: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesným, s kořicí.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Modern Talking, její hit Atlantis is Calling. Právě teď doznívá na Blaníku a před námi 19. hodina. Sobotní písničky na přání, ty jsou plné vždy. No a dnes speciálně, když svátek mají Marušky, tak jsem tak zalistoval těmi písničkami na přání a mám pocit, že v té první hodině se dostane na písničku To stárnutí zrádné Karel Gott a Michal David.
1: To stárnutí zrádné se nádherně zvládne.
0: Taky Jakub Smolík, Viktorka Genzrová, Říkej mi táto. Marie Rotrová, Měli jsme se potkat dřív.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí.
0: Na Blaníku hezky česky, ale hlavně podle vás. Uzavřená je dálnice D1, míříme chvíli na silnice.
3: Blaník za volantem.
0: V místě zúžení došlo k dopravní nehodě těsně před Ostravou na D1. Podrobnosti má Karel z ředitelství silnic a dálnic.
4: K nehodě osobního vozidla a autobusu došlo v omezení na 342. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Dálnice je uzavřena a odklon dopravy probíhá na exitu 342 Pravantice.
0: Tak a pokud máte dopravní informace, třeba právě i z tohoto místa, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Nádherné babí léto prožíváme právě dnes, v noci se ale trošku zatáhne, sem tam se objeví přeháňka a zítřek už může být deštivý nebo s přeháňkami a teploměr zítra přes den 18 až 22, na severu okolo 16, v noci se pak ochladí na 12 až 8 a místy dokonce na pouhých 6.
5: Rádio Blaník.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Chata v Bystřici nad Pernštejnem za 1 471 000. Chata v Síkořicích na Rakovnicku za 999 000. Rodinný dům v obci Nečtiny Plzeň Sever za 5 770 000. Chata v Karlových Varech Doubí za 990 000. A nájemní dům v Kladně za 25 499 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: Krásnou sobotu, 19. hodina právě teď. Pojďme odstartovat písničky na přání a rovnou tady vytáhnu jedno z písničkových přání a koukám, že Antonín, teda ten se rozepsala. Já doufám, že Anička Kubíčková poslouchá, má narozeniny. A Tonda vzkazuje, moje milá Aničko, ty jsi moje sluníčko. K narozeninám ti chci přát, ať tě má každý pořád rád. Já ti však chci dát víc než přání, své srdce a slib věrnosti k mání. Klečím tu před tebou s prstýnkem v dlani. Staneš se, lásko má mojí paní? Tak to je krásné. Tak doufám hlavně, že Anička poslouchá. Zdravíme moc a doufám, že Tondo, uslyšíte ano. Tady je písnička, kterou jste vybrala.
3: Písničky na přání.
5: Na Rádiu Blaník.
0: Požádat někoho o ruku přes rádio? No, tak schválně. Co odpoví Anička? Teď už Marie Rotrová.

0: Marie Rotrová a dnešní první splněné písničkové přání a přišel nám tento vzkaz. Dobrý večer do Rádia Blaník z Úval u Prahy a chtějí zahrát písničku Mexiko, tři sestry. Pro Leničku, která dnes slaví spolu s ostatními své krásné narozeniny, za všechny, co slaví, přeji vše nejlepší, hodně zdraví a trpělivosti Tomáš a Karolína. A teď nadešel ten správný čas připít si něčím dobrým. Tak si připijte, k narozeninám přejeme Leničce hodně štěstí, hodně zdraví a posíláme tři sestry.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Tři sestry a písnička Mexiko teď na Blaníku a budeme hrát Ladislava Štajdla. Zdravíme do Tršic, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Mamince Marii, hodně zdravíčka a štěstíčka přejí dcerky Jarka Majka a la rodina Šumná ze Šumvaldu. A my taky z Rádia Blaníka. Tady už je Ladislav Štajdl a písnička Mží ti do vlasů.

Ladislav Štajdl, písnička Žíti do vlasů, a teď bude Petr Rezek, Přátelství. Je tady přání, abychom zahráli Jitce Klimešové, která má zítra, tedy 13. září, své narozeniny, a máme jí dnes zahrát písničku Přátelství. Je tady vzkaz od Zuzky. Ahojky, milá Jituš. Přeji ti k narozeninám hodně zdraví, pohody a štěstí. Jsi super doktorka. Ráda jsem u tebe sloužila jako sestra. A to jsme si ještě vykali, ale teď si tykáme. A díky za tvoje přátelství. Sloužili jsme obě na záchrance, i když ne dohromady. Užij si narozeniny, tvoje Zuzka. A my z Rádia Blaník připojujeme písničku a taky přejeme všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

dlaň. Minutu po čtvrt na osm, další písničkové přání před námi a budeme hrát milované babičce Haně Plné, která dnes slaví své 80. narozeniny. Z obce Sušno u Kropáčovy Vrotice přišel tento vzkaz. Milá babičko, celá rodina ti přeje štěstí, lásku a především zdravíčko. Protože to je to nejdůležitější a věk je jenom číslo, které máš v občanském průkazu. Čilá si totiž na 20. A písnička, kterou jste vybrali, Michal David, Karel Gott, To stárnutí zrádné.

0: Karel Gott, Michal David a to stárnutí zrádné za chvíli kabáti. A písnička Pohoda. Kamila si napsala o takovou písničku, komu posílá, tak to uslyšíte za chvíli. Písničky na přání jsou tady každý den po 19. hodině. Napište si taky o tu svoji přes web radioblaník.cz. Záložka kontakty, pak tam kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi jednoduchý formulář a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny, tak se taky na vás dostane.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy. Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro

0: utek.cz.
1: Již 30 let.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Barča a Bíba napsali do rádia Blaník, abychom dnes zahráli k narozeninám milé kamarádce Eli, protože včera měla narozeniny a dnes je pořádná party. Krásné 8. narozeniny přejeme i my z Blaníku. Ivana Andrlová.

Čechách. Krásné osmé narozeniny přejeme z Blaníku ještě jednou a k dalším narozeninám, úplně jiným, teďka budeme hrát skupinu Kabát. Písničku pošleme do Lovětina pro Míru, který slaví 12. září, právě dnes tedy svoje narozeniny. Je tady vzkaz, milý Míro. Písničku a přáníčko k narozeninám ze srdce posílají Kamča a Petr. A píše Kamča, že moc ráda poslouchá Blaník, že hrajeme krásně. Děkujeme za to, ale zdravíme hlavně oslavence a posíláme tedy kabáty a od kabátů pohodu.

0: skupina Kabát a pohoda teď na Blaníku a doufám, že to bude pohoda dál. Jsou tady písničková přání Marek Ztracený a dvě přání naraz. Oboj si mé boty. Dana napsala z ostrova u Belíše, abychom zahráli pro Lucinku a vzkazuje: Lucinko, dnes slavíš krásných 36 let. Neboj, není to žádný věk, je to jen 18 let zkušeností navíc. Přejeme všichni, co tu dnes s tebou slaví, rodiče, manžel Lukáš, děti Natálka a Adámek, segra Monča s rodinou a babičky, hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti. Zůstaň pořád tak skvělá, veselá a jedinečná, jak tě známe, a přejeme krásné narozeniny, to mi z Blaníku taky. Tak já tady otočím listem a vezmu si hned druhé písničkové přání. Marek Ztracený a napsal Luboš: Milá maminko, vzkazuje, přejeme k tvému životnímu jubileu hodně zdraví a štěstí, to přeje celá rodina, manžel Luboš, děti Petra a Luboš a hlavně vnoučátka Štěpánek, Lucinka, Tobík, Dominik a malý Lubošek, si pro nás naše sluníčko a děkujeme ti za tvoji lásku. My z Blaníku posíláme Marka Ztraceného.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zne.

Marek Ztracený a písnička Oboj si mé boty. A tady je další písničkové přání. Z Dobříše napsal Mirek, abychom zahráli písničku pro manželku Marušku Kroupovou k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, ať ti zdraví slouží, píše všechno, ať se daří a zvládneš život s nadhledem a úsměvem. A z celého srdce to přeje tedy manžel s rodinou z Dobříše a my z Rádia Blaník taky. A vybral Mirek písničku Vyznání.

Steel a písnička Vyznání v písničkách na přání. Z Bíliny dorazil vzkaz od Verunky pro tatínka. Milý tatínku, tady stojí. Přeji ti k narozeninám hodně zdravíčka a štěstí. Jsem ráda, že mám takového tatínka. Posílám hodně pusinek. Tvoje Verunka, mám tě moc ráda. No a je tady přání o písničku od Jakuba Smolíka, Viktorky Genzrové. Písnička Říkej mi táto.

0: Říkej mi táto, Jakub Smolík a Viktorka Genzerová. Napsala Kristýnka, abychom zahráli písničku. No, já to neprozradím, tu písničku si nechám jako překvapení, ale každopádně pro celou rodinu do Žandovského ráje přeje všem hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a vzkazuje, jsem moc ráda, že vás mám a doufám, že spolu prožijeme ještě spoustu krásných chvil, na které budeme rádi vzpomínat. Posílám velký pozdrav pusu a jednu krásnou písničku pro radost.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy.

0: typ.
1: Rodinný typ a pokáč teď na Blaníku. Tak a tady je muzikálová písnička Si můj pán, Lucie Bílá. Eva ze Sedlčan napsala, abychom zahráli k narozeninám vše nejlepší pro skvělou sousedku Elinku a vzkazuje, ať tě baví škola a jsme moc rádi, že k nám tak ráda chodíš. Písničku pro radost Elinko posílá teta, strejda Petr, Bára, Větuška a sisinka a my z Rádia Blaník taky.

Lucka Bílá písnička Jsi můj pán z muzikálu Drákula. A ještě do 8 hodiny stihneme jedno písničkové přání. Hana Zagorová, Proč nejsi větší? Z Hořic napsal Adam, abychom zahráli písničku pro babičku Věru Urbaníkovou z Hořic k jejím 82. narozeninám. Hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti přeje celá velká rodina a taky Rádio Blaník. Tady je písnička Proč nejsi větší a zdravíme Hořice.

0: Proč nejsi větší Hana Zagorová a 8 hodina za minutu a půl. Pojďme na další písničková přání, které máme před sebou. Tak jsem tady vybral pro tu 8 hodinu, se dostane určitě na Miluju tě, Jelen Jiří Pavlica Hradišťan. Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm.
1: Lásko voníš deštěm.
0: Taky například Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a S láskou nám je líp.
2: S láskou nám je líp.
0: Já doufám, že s Blaníkem vám je líp. Hraje vám dál hezky česky a navíc písničky podle vás.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Jaká byla sobota, to už je jasné. Byl to velmi krásný den, takové pěkné babí léto. Jaká bude neděle, prozradí meteorolog Martin Laco.
5: V noci na neděli bude ještě pojasná oblačno, ale během noci začne hlavně v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Během dne pak bude převládat zataženo. Ráno a dopoledne bude zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer.
0: No a co se týká teplot, v noci se ochladí na 12 až 8 a místy až na 6 stupňů. Zítřek tedy s teplotami od 18 do 22, no a na severu bude chladněji okolo 16 stupňů.
4: Radio Blaník.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: 8 hodina, beru do ruky další písničkové přání. Spousta přání je na 19. hodinu, ale ta 19. není nafukovací. Tak pojďme splnit co nejvíce přání teď. Lucka Vondráčková, Pepa Wagner, S láskou nám je líp, písnička z filmu Babovřesky, napsala Marie z Háje ve Slezsku. Maruško, my přejeme všechno nejlepší, hlavně vám k dnešnímu svátku, ale Marie napsala, že chce nechat zahrát písničku S láskou nám je líp pro manžela Jiřího Jaroše z Háje ve Slezsku k jeho 71. narozeninám a vzkazuje mu: milý Jirko, jménem celé rodiny ti ze srdce přeji všechno nejlepší, hlavně spoustu zdraví, klidu, pohody a sil do dalších let a posílám velkou pusu, manželka Majka.
3: Písničky na přání
4: na rádiu Blaník.

0: Z filmu Babovřesky jsme si hráli písničku Lucky Vondráčkové, Pepy Wagnera a jdeme plnit další písničkové přání. Bystrá u poličky, zdravíme, Šárka napsala, abychom zahráli písničku tatínkovi a dědečkovi Bohumilovi Hloušovi z Bystré k jeho 75. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, pohodu a ať na duši i na těle je stále mlád, přejí dcery Renča, Šárka a Petra s rodinami a my taky z Rádia Blaník přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A stejná písnička taky pro Barunku. Písnička o ztraceném mládí, to jí sice zatím nehrozí, ale už to bude jenom horší. Tak ať ví, co jí čeká, vše nejlepší k narozeninám. A tady je to bez podpisu Honza, Eli, Eva, ale autoři písničky.
3: Zdál si běží svůj maraton.
0: Autoři přání.

Karel Gott, písnička Beat, stále mlad a teď už Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, ze Světlé nad Sázavou napsala Bohdana, abychom zahráli pro maminku. Vzkazuje, milá mamko, k tvému svátku přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody a spoustu krásných chvil na tvojí milované zahrádce. Potom několika týdenním vyhnanství na chalupě, kdy si kvůli rekonstrukci musela opustit své domácí pohodlí, si teď konečně zasloužíš pořádně si užít novou koupelnu a kuchyň a hlavně ten krásný pocit, že už je všechno hotové a ty jsi zase doma. Tvá dcera Bohdana a přidává se taky vnuk Martin a Hanička. A Radio Blaník, které posílá slibovanou písničku

0: naše nejlepší babičko, maminko a prababičko, přejeme ti ke 84. narozeninám to nej, hlavně zdravíčko, si pro nás to nejvzácnější, co na světě máme. Buď stále tak báječná, jakou tě milujeme, si sluníčkem naší rodiny, tvoje dcery Vendy, Vlaďka, Zeťák, Vlastík, vnuci Stáňa, Tomáš, Vlastík a pravnoučata Tereska a taky Natálka.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: A my z rádia Blaník přejeme taky všechno nejlepší pro obě dámy, které slaví své narozeniny. A tady už je písnička Holky a pro mámu. Milé dámy, užijte si je.

0: Holky a písnička pro mámu, za chvíli třeba 45 československých zpěváků, nejhezčí dárek. Písničky na přání pokračují dál, napište si třeba na příště o tu svoji přes web radioblaník.cz.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
3: Masožrouti, Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní...

0: V novém interiéru. Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
1: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Pro Valču k narozeninám, tedy pro Blážu, přeje Valča k narozeninám, abych byl přesný, tak ještě jednou. Pro Blážu k narozeninám přeje vše nejlepší Valča, Radek a Lucka. Tady je skupina Kabát. Užívej si důchod, tady je vzkaz. Posíláme kabáty.

Šaman, zkaz, který byl pro Bážu. A teď už tady je Mama Kami a je to písnička Ibrahim Majga a Pavol Habera. Budeme hrát písničku pro Marušku Kašparovou z České Třebové k dnešnímu svátku. Hodně štěstíčka, zdraví a naběhaných kilometrů s odolností ruského zilu přeje synovec Ferdík s Julinkou, maminka holčičky Belunka s Adélkou, bráchové Libor a Jirka a všichni z Perníkové chaloupky v Orlických horách a taky my z Rádia Blaník. Tohle už je Pavol Habera, Ibrahim Majga a vybraná písnička Mama Kami. Posloucháte písničky na přání v sobotu 12. září a je za minutu a půl už 8:30 a písniček na přání před námi ještě moc a moc.

0: Pavel Habera, Ibrahim Majga, Mama Kami a teď je tady vzkaz od Venduly z Lás. Píše, milá teto Maruško, k tvému svátku přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a spokojenosti, ať se ti splní všechna přání, každý den ti přináší radost a vždy máš důvod k úsměvu, ti přeje tvoje Morava. PS znova přijede. Ano, a tady už je 45 československých zpěváků a písnička Nejhezčí dárek.
1: Já tak

0: 45 československých zpěváků a nejhezčí dárek. A splněné další písničkové přání, teď bude znít Tereza Mašková, Marek Lambora, písnička Náš příběh. Písničku posílá Vojtěch ke svátku své milované ženě Marušce spolu s přáním šťastného a zdravého života. 8. října spolu oslaví 54 let ode dne, kdy se poznali, píše Vojtěch. Tak Vojtěchu, moc rádi vám zahrajeme písničku, ať to stále trvá ta láska. A Marušce přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh, taková věc. Tady je ještě jedno přání o písničku pro mámu a holky. Písnička běžela asi před půl hodinou, ale nespojilo se mi to s tímto přáním. Z Kolína napsala Iveta, tak rád připojím třeba ke Karlu Gotovi, doufám, že se nebudete zlobit. K holkám a písnička pro mámu jsme měli už dva vzkazy a tento je úplně jiný, tak tady je ten vzkaz z Kolína. Milý Blaníčku, chtěli bychom popřát mamince, babičce, prababičce Marii Litterbachtové z Uhlířských Janovic, která 11.9. oslaví svých krásných 70 let. Vzkazuje milá maminko, chtěli bychom ti popřát a oslavit tyto krásné narozeniny spolu s tebou. To ti přejí děti Iveta s rodinou, Zdeněk s rodinou, Jirka s rodinou, vnoučata Rozárka, Amálka, David a Adam a Ondra, a taky bychom popřáli Jiřímu Litterbachovi z Uhlířských Janovic, který už mezi námi není a také by oslavil 70 let. Ten vzkaz byl takovou lámanou češtinou, protože si myslím, že jste to psali asi mobilem, ale snad jsme to rozluštili. A bude tady za chvíli Karel Gott.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: Z Horní Ředice napsala Zdeňka. Milé Marušky, k vašemu svátku přejeme vše nejlepší. Maruška Šulcová, Maruška Kupková, Maruška Kinčlová a prostě všem Maruškám přejí Kučerovi. A vybrali písničku Karla Gotta, písničku Žít.

Písničková přání, které plní Blaník právě dnes v sobotu 12. září, no tak těch je, protože svátek slaví Marie, navíc slavíte spoustu narozenin a pojďme na Červenou řeku. Je to písnička Heleny Vondráčkové a přání, které dorazilo z Loun od Lucky a chtěla by zahrát písničku pro Marii Drncovou k jejímu svátku s textem, který zní: tahle písnička je věnovaná tobě z lásky od celé naší rodiny. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a krásných chvil. Máme tě moc rádi a jsme šťastní, že tě máme. S láskou tedy Lucka, Pindia, Šimon, Markéta, Lucinka, Renata, Karel a my z Rádia Blaník taky. Přejeme Marušce, aby dnešní den oslavila.

Helena Vondráčková, snad, myslím si, první slavaná písnička Heleny Vondráčkové ještě před její maturitou. No tu jsme si hráli právě teď na vaše přání. Je tady Jelen Jiří Pavlica a Hradišťan, písnička Miluji tě. Tři přání ke stejné písničce a tři smutná přání. Tak nejprve od Bohouše. Prosí o zahrání písničky manželce Marii, která odešla nahoru k andělům a vzkazuje: lásko, všechno nejlepší ti přeje manžel Bohouš. Tak... Miloš, ten napsal: dobrý večer, prosím o zahrání písně Miluji tě jako vzpomínku na mou milovanou ženu Evu, která před 2 lety náhle odešla na věčnost. Miloši, přidáme ještě jeden vzkaz, a to tento. Milý Blaníčku, tady stojí, zahraj písničku, kterou posíláme tam za duhový most báječné mamince, babičce, přítelkyni a kamarádce Aničce Novotné z Plzně při příležitosti dnešního už 26. výročí, kdy nás navždy opustila. S poděkováním za vše stále zůstává v našich srdcích a prosí o oblíbenou písničku Jiří Pavlica, Hradišťan, Jeleni, Jára a Hanka. Tak tady je skupina Jelen a jak správně snělo ve vzkazu, Jiří Pavlica a Hradišťan.

0: Ještě před 9. hodinou stihneme zahrát třeba princeznu Zemlejna. Já tady budu mít hned dva vzkazy. A napsala Simona, abychom zahráli písničku pro dcerušku Rozinku a jejího taťku Kajase. Slaví spolu dneska 9. a taky 41. narozeniny v Bukovici. Všechno nej k narozeninám. Užijte si oslavu, hodně zdraví, lásky a štěstí oběma. Máme vás rádi, vzkazuje Míša, Miky, Simča, Radek, babička s dědou z Bělska a všichni, kdo oslavují společně. A doufám, že se nebudete zlobit, když k tomu přidám ještě jeden vzkaz, protože Evička slaví 10. narozeniny. Přišel vzkaz z Nové Paky. Tak k 10. narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úsměvu na tváři a splnění všech přání přeje máma, tatínek, ano, Martínek a vzkazují, máme tě moc rádi. Tak budeme ty písničková přání trošku spojovat, protože jinak bychom to nestihli ani do půlnoci, ale snad potěší všechny Radek Valenta a princezna Zemlejna.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Radek Valenta, princezna Zemlejna, 9. hodina byla právě teď, tak jenom nahlédneme na další písničková přání. Zbývá jich nám tady opravdu hodně. Tak třeba Jakub Smolík, O mámo.

0: Od Lucie Marie, ta nesmí chybět. Marie, když mají svátek Marie právě dnes. Na Blaníku hezky česky a navíc podle vás i po 9. hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jaké bude počasí v neděli, ví meteorolog Martin Laco.
2: V noci na neděli bude ještě pojasno až oblačno, ale během noci začne hlavně v Čechách od severozápadu oblačnosti přibývat. Během dne pak bude převládat zataženo. Ráno a dopoledne bude zejména na Moravě a ve Slezsku ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Co se týče teplot, tak v noci od 12 do 8, no a během dne 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech jen kolem 16 stupňů Celsia.
0: No a co se týká nového týdne, tak z kraje bude také deštivý oblačný, ale ty teploty budou příjemné většinou od 18 do 22 stupňů jako přes kopírák. Radio Blaník.
1: Jirka Frélich
3: na Radio Blaník.
0: No, hodně písniček na přání nám tady leží. Pojďme je rychle plnit. Léto, jak má být, Karel Gott. Tak a písničkové přání z Mohelnice napsala Martina. Napsala, abychom zahráli pro milovanou a milující maminku a babičku paní Marušku D. z Mohelnice k jejímu svátku. Ze srdce všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. A moc děkujeme za všechno, co pro nás dělá, za krásné prožité prázdniny. Dcera Martinka a vnouček Péťa a dcera Marcelka. A tady už je Karel Gott a slibované léto, jak má být.
1: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Karel Gott a písnička Léto, jak má být, a další písničkové přání z obce Hlušice dorazilo od Martina. Ten napsal, že dnes slaví krásných 50 let naše Danuška a vzkazuje: Danuško, přejeme ti za všechny, kteří s tebou dnes slaví, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných let. Doufáme, že si dnešní oslavu užíváš a že si svůj den pořádně vychutnáš. A i když dnes slavíš významné jubileum, přejeme ti, ať se pořád cítíš na 19. No a vybrali takovou písničku, takže František Nedvěd. A krásná písnička 19. Taky z Blaníku přejeme všechno nejlepší.

0: František Nedvěd a písnička 19. Během dnešních písniček na přání jsem vždycky, když jsem našel vzkaz, skupina Lucie a Marie dal jsem stranou a doufám, že už mám pozbírané všechny a na žádný nezapomenu, našel jsem jich 5. Jo, takže jdeme na to. Jiří napsal, že by chtěl nechat zahrát k svátku své manželce Marušce Turkové z Kolína Uchocně, Koldína Uchocně, tak je to správně. Vzkazuje, Maruško, k tvému svátku srdečně blahopřeji a přeji zdraví, štěstí, lásku a pohodu a děkuji, co pro nás všechno děláš. Manžel Jirka, dcery Marika s Pavlem a Monika, vnoučata Martin s Ajou, Marika s Markem, Tomáš, Pavel a pravnuk Matyášek, Lucie a Marie, to je přání, které splníme za chvíli. No a potom nám napsali taky o přání pro Marušku Cifrákovou. Vzkazují Maruško, přejeme ti k svátku vše krásné, další dny příjemné a šťastné, ať spokojeni jsou i tví hoteloví hosté v krásném penzionku na Panské. Blahopřeji a děkuje celá velká rodina. Tak, Sabina taky napsala ze Světlé nad Sázavou, že by chtěla zahrát písničku pro nejúžasnější osobu, kterou zná, pro milovanou babičku Marii, které chce touto cestou zároveň i popřát vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky k dnešnímu svátku a vzkazuje, babi, mám tě moc ráda, tvá milovaná Sába. Já otáčím list. Čtvrté přání z 5. Je tady z Lovosic od Aleny Doudové a napsala nám, že naše drahá Maruška slaví. Tak tady je vzkaz. Drahá Maruško, vše nejlepší k svátku. Hodně zdraví a štěstí ti přeje celá rodina, ať se ti líbí ve škole. My z Rádia Blaník přejeme taky. A ještě od Ládi jeden vzkaz. Milí Blaníku, zahrajte písničku mamince Marii Svobodové k jejímu svátku s přáním hodně zdravíčka, štěstíčka, to přeje syn Láďa. A tady je písnička Marie a skupina Lucie.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Lucie a písnička Marie. No krásný tak udělala skupina Lucie, když vytvořila tuto písničku a není to tak dávno. Michal David, pár přátel, tady jsou taky tři písničková přání. Napsala Jaroslava z obce Kyšice, že máme zahrát pro paní Marušku Peleškovou do Ušavy k jejímu dnešnímu svátku. Chtěli by popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a krásných zážitků z celého srdce. To přeje Jarka s rodinou, manžel, synové František a Jiří s rodinami a posílají sladkou pusu se vzkazem Máme tě moc rádi. Napsal nám Standa, město Albrechtice. Pár přátel stačí mít. A vzkazuje, děkuju moc mým přátelům a moc se omlouvám za vše. A děkuju za to, že jsem vás mohl poznat. Iveta a Luděk píšou, abychom zahráli pro hubařskou partu, která se každým rokem sejde v Athletic Club Jesenice ve složení Holomojů, Hořáků, Koňasů z Duchcova a Teplic. PS všem přejeme plné koše. To tedy přejí Kostíci a zdravíme v tuto chvíli tedy všechny, kteří si nechali zahrát od Michala Davida písničku Pár přátel stačí mít. V písničkách na přání posíláme právě teď.

0: dva naprosto různé vzkazy. Skuteč pozdravíme, napsala Michalka písničku k narozeninám a hlavně pro dobrou náladu k 29. narozeninám konkrétně posíláme. No a potom Honza napsal, abychom zahráli písničku od Verony na dnešní oslavu 18. narozenin pro vnučku Barču. Do dospělého života jí přejí pevné zdraví, štěstí, ať se jí splní všechny její tajné sny. To přeje babi, děda a taky táta a taky my z Rádia Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu

0: Verona, písnička Na mě nečekej, za chvíli už bude 9:30 a ještě spousta písničkových přání, třeba písničkové přání o tuto. To víš, sny jsou. Jednoho dne se vrátíš, Věra Špinarová, a taky Adam Ďurica nás čeká za chvíli. Napište si třeba na příště o tu svoji přes web radioblaník.cz.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer, to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Budeme hrát písničku na přání, tentokrát Haničce do Choltic. Chtěla by poděkovat za to, jaká je a že jí pomáhá její maminka. Tak já doufám, že slyší právě teď. Zdravíme do Pardubic, odkud napsala maminka Alena a písničkové přání Adam Ďurica. Zatancuj si so mnou.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Adam Ďurica, písnička Zatancuj si se mnou a splněné písničkové přání přesně 3 minuty po 9:30. Pojďme rychle na další. Tady jsou 3 písničková přání, respektive Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš, a 3 vzkazy k tomu. Tak nejprve Daniel chce zahrát pro mamku. Paní Marii Štenglovou, která dneska slaví svůj svátek, vzkazuje: mami, moc ti děkuji, přejeme ti všichni všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí i spokojenosti, tvůj syn Daniel. Tak otáčím list. A je tady další vzkaz, tentokrát z Pardubic. Milý Blaníčku, moc rádi tě posloucháme, děkujeme a posíláme písničku pro dobrou náladu naší mamince. S pozdravem Jára, Honza a taky Radek.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A říkal jsem 3 písničková přání k jedné písničce, tak aby to bylo kompletní. Tady je to 3. Z Uherského Hradiště napsala Petra. Jednoho dne se vrátíš. 2 milovaným Maruškám, ta jedna se s námi směje neustále. Druhá se už pouze usmívá z nebe, ale obě máme pořád stejně rády. Posíláme hodně lásky, velké obětí, které snad doputuje i tam nahoru. Děkujeme, přejí holky z Mařatic.

0: Věra Špinarová, písnička Jednoho dne se vrátíš. Zase ty vzkazy trošku pospojíme, abychom splnili co nejvíc písničkových přání. Sušno u Kropáčovy vrutice a Markéta Janecká. Krásná dnešní oslava 13. narozenin, jak stojí ve vzkazu. A tady máme přečíst toto. Markétko, nic si z té číslice nedělej. Někdo ji už slavil, někdo teprve bude, ale každý si ji musí prožít. Věk je jenom číslo. Tak, jsem to zvoral na začátku. 30. narozenin. Tak, mně se to zdálo divné. 30. narozeniny a teď to platí. Markétko, nic si z toho nedělej. Věk je jenom číslo. Ale každý si ji musí prožít. Věk je tedy jenom číslo, záleží přeci na tom, jak svěží se cítíš. Zdravíčko a štěstíčko přeje celá rodina a ne, že se opiješ a budeš říkat psovi slečno. Tak zdravíme Markétku a 30. narozeniny, hezká oslava. Markétko, nezlobte se na mě, 30 a 13, to je prostě rozdíl. Tak a pak je tady vzkaz z obce Kyšice. Jaroslava napsala, ať zahrajeme písničku pro Jiříka Bodvářku do Kyšic a také Rozárce, Verunce, Andrejce, jen tak pro radost. A vzkaz zní, miluji vás, Jarka, a tady je písničkové přání, plníme ho. Emma Smetana, Richard Miller a tahle jedna vteřina.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Hezký český.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá. Tak se snaž

Další písničkové přání zase dovolte, abychom to spojili v jedno a zahrajeme tedy pouze jednu písničku. Ivan nicméně napsal, abychom zahráli písničku všem Maruškám k jejich dnešnímu svátku a především své milované mamince Marii Stýblové z Kadaně, která ve čtvrtek 10. září oslavila krásných 80 let a tí nadále slouží zdravíčko a život je zalitý štěstím. S poděkováním za vše zeťák Ivan s Irenkou. A jdeme dál. Do Čenkovic Libor napsal, abychom zahráli písničku pro maminku paní Marušku Dvořákovou k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně štěstíčka a zdraví, hodně rodinné pohody. A skvělou oslavu přejí vnouček Ferdík s Julinkou, syn Libor s holčičkami Belunkou a Adélkou, syn Jirka, dcera Maruška a všichni z Perníkové chaloupky v Orlických horách. A tady už je vybraná písnička Jakub Smolík a písnička o mámo. Pro oba vzkazy.

0: Jakub Smolík, písnička O mámo, a pojďme splnit další písničková přání. Zase to pospojujeme a skutečně jsem našel ty 13. narozeniny. Tak nejprve ale jiné narozeniny. 55. je tady vzkaz od Jany z Březové nad Svitavou. Zlato, vše nejlepší k tvým 55. narozeninám a příjemný poslech přeje manželka. Tak já to přání hned přilepím k dalšímu přání. A tady už je od Petry vzkaz, vše nejlepší ke 13. narozeninám, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, přeje teta Petra, strýc Patrik, Krištůfek, bába děda, maminka Jana a strýc Martin. A tady jste vybrali, abychom zahráli Rianu, tak splníme.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: To byla Rihanna a písničkové přání jsou tady ještě Nedvědi dvakrát. Tak splníme jedno z obou přání, ale každopádně Nedvědi zahrajeme. Alena napsala, že dnes je to neuvěřitelných 8 let, co nás navždy opustil milovaný Pavel Podestát. Zdravíme tě do nebe a posíláme písničku, při které na tebe se slzou a zároveň smíchem zavzpomínáme. No a Drahomíra napsala, abychom zahráli Nedvědi a písničku, kterou posíláme, tak zahrajeme k svátku Marii Tiché ze Želenic. K svátku přejeme vše jen to nejkrásnější, píše Drahomíra, zdraví a lásku. To vše přeje tedy sestra s přítelem Láďou, neteř Jana a neteř Nikča. K přání se také přidává manžel Pepa a tvá teta Maruš z Prahy. Užij si dnešní krásný sváteční den a všechno nejlepší. A tady jsou Brontosauři.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Brontosauři a stánky, Michal David a každý mi tě lásko závidí. Před námi z Liberce napsal Martin vzkaz pro nejmilovanější Andrejku. Dnes je to přesně 18 let, co jsme si řekli společně. Ano, slavíme 18 nádherných, silných a něžných let, které jsou tím největším darem mého života. Děkuji ti, lásečko moje největší a nejkrásnější, za tvou laskavost, sílu, úsměv, doteky, za každý společný den. Děkuji ti, že jsi moje jistota, moje radost, můj domov, kam se vždycky rád vracím. Děkuji ti za 18 let lásky. Navždy tvůj Martin. Martine, to je napsáno tak strašně krásně. Tak tady je písnička, co jste si přál. Michal David.

0: Michal David, ta písnička Každý mi tě lásku závidí bude 10 a já vám slíbím, že ještě zkusím některá přání splnit. Nedostane se asi na všechny, ale pokusím se co nejvíc. Určitě David Koller. A písnička Chci zas v tobě spát, taky Karel Gott. A Šalom, Stín katedrál. Hezky česky na Blaníku a ještě výjimečně chvíli podle vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Co se počasí týká, tak v noci se trošku zatáhne obloha. Vidět sice nebude, ale každopádně bude deštivo. Bude ráno taky polojasno, jenom místy, spíše na Moravě a převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Ono se ochladí zítra v noci už na 12 až 8 a přes den na 18 až 22 a na severu dokonce pouhých 16 stupňů Celsia. I z kraje příštího týdne bude více deště a postupně během týdne se začne vyjasňovat i oteplovat. Nejtepleji má být ve středu okolo 26 stupňů.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
0: Koukám, kolik písničkových přání tady je, no opravdu ještě hodně, tak zkusme splnit co nejvíc. Je tady přání o Karla Gotta, dokonce dvě přání. Jedno přání říká, abychom zahráli Babylon, druhé si volí jinou písničku Karla Gotta, tak já zkusím ten Babylon, protože jsem ho avizoval. Ale je tady přání taky od Ladislava, abychom zahráli písničku Drahé mamince Evě Mrázkové do Chrudimi, a to od božského Karla Gotta. Pro radost a potěšení posílá syn Láďa z Nabočan se vzkazem Mám tě moc rád, maminko. A Jana napsala z Mostu, abychom zahráli písničku paní Marii Kridové z Prahy. Milá Maruško, vzkazuje, k dnešnímu svátku ti chceme popřát mnoho a mnoho štěstí a ať tě má každý rád, mnoho lásky a hlavně zdraví. To ze srdce přeje Drahomíra s přítelem Láďou, Nikča s rodinou, Jana s rodinou a k přání se z celého srdce přidává také maminka, která tě miluje a za všechno moc děkuje. A ještě přeje vše nejkrásnější Marie s manželem Pepou. Krásný svátek, pěkně si ho užij. No a písničkové přání, to už jsem říkal. Karel Gott a Babylon.

Helgot a písnička Babylon a spousta písničkových přání zůstává, tak já to budu spojovat, tak se nezlobte, tady je třeba duo Yamaha a duo Červánek, já chápu, že to je úplně něco jiného, ale zahrajeme pouze jednu písničku, ale vzkazy přečtu oba. Tak napsala Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou pro mini milou sestřičku Štefku a švagra Mirka přeje sestřičko, ať už si zdravá a nic nebolí, ať máte oba úsměv na tváři a vaše cesty, ať jsou zasypané štěstím a růžemi, z dovolené zasílá pro radost sestra a švagrová Elena a švagr Jarka, máme vás rádi, setřete se, teda asi tam má být šetřete se. Tak a otáčím list a je tady od Jaromíra vzkaz duo Červánek Pampelišky, čili děvče z Montány, písnička pro Marušku k dnešním jmeninám. Pevné zdraví, ať slouží a splní se vše, po čem tvé srdce touží. Květiny k svátku posíláme, protože tě rádi máme, lepší děvče neznáme, nikomu tě nedáme. Vše nej, Mařence, Jenšovské, přeje manžel, synové, snacha a vnoučata Lenička, Adélka, Jiřík a taky my z Rádia Blaník. A tady je duo Červánek a Pampelišky.

Písničky na přání se dnes poněkud protáhly a zase spojíme přání, aby se dostalo na co nejvíc vašich vzkazů s Příbrami. Je tady vzkaz pro tetu, milá teto, ke tvým budoucím narozeninám přejeme vše nejlepší, ať ti pořád rostou okurky, rajčata, slepičky nesou vajíčka a sousedi zhasínají, abys to nemusela řešit pořád ty. Jsme rádi, že tě máme. Tak a další vzkaz, který tady vidím, tak to je vzkaz ze Slovenska, napsala Alžběta. Tak taťko a dědo, dneska slavíš svoje narozeniny, je ti 32, ale dvakrát. A proto ti přejeme všecko jen a jen to nejlepší, hodně zdraví a doufám, že neskončíme při posledním tom litru vína, to bude česky správně, že dáš ještě litr na stůl. Ano, Pavel Hamel a ZRPŠ takové přání. No a protože tyto narozeniny jsou dnešní a ten vzkaz předtím byl na nějaké narozeniny v budoucnu, tak já splním toto slovenské přání ZRPŠ a Pavel Hamel.

Pavol Hamela, písnička z RPŠ. Je to slovenský, takže český z RPŠ. No ale každopádně další písničková přání z Trutnova. Je tady vzkaz, abychom zahráli kabáty dole v dole. A je tady vzkaz konkrétně pro Járu, ať má stále úsměv na tváři, tomu přeje brácha Honza, mamka a taťka. A protože kabáty jsme hráli v dnešních písničkách na přání už dvakrát, Šamana a Pohodu, tak dole v dole necháme na jindy, ale vzkaz jsme rádi přečetli a přidáme k tomu ještě jeden. Lucie, chci zas v tobě spát, tady je vzkaz a je to tedy skupina a písnička. A písničkové přání pro milovanou manželku paní Marii Marhanovou z Čestína k dnešnímu svátku. Se vzkazem si ta nejúžasnější žena na světě, bez které bych už dávno ztratil chuť i směr v životě, moc tě miluji. A to se nikdy nezmění, píše manžel Jakub. A tady už je tedy slibovaná písnička David Koller. Chci zas v tobě spát.

0: Na Rádiu Blaník pojďme plnit další písničková přání. Já tady koukám, že bych spojil tyto dvě přání, protože tady je Divokej Bel a Plakala. Milý Blaníčku, moc prosím písničku Pro radost Honzovi. S pozdravem brácha Jára, mamka a Radek. Splnili jsme minimálně vzkaz, ale je tady přání, které je konkrétně k narozeninám. Je tady narozeninové přání Jede mašinka. A potom Marek Ztracený. Tak vezmeme Marka Ztraceného. Moje maminko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně pevné nervy. Jak strašně ráda říkáš, ty vole, ať už je pátek. Tak si zahrajeme takovou písničku a těšíme se na ten další víkend. Mám tě ráda, Niky, s nastávajícím vnoučetem. Zdravíme Boskovice, no a modlitba za pátek, to je Marek Ztracený a my posíláme z Blaníku. Písničky na přání se nám dnes trošku protáhly, tak se trošku omlouvám za to, že spojíme ta přání, ale my bychom to nestihli ani do půlnoci, kdybychom to nespojili. Tady už je ale slibovaný Marek Ztracený, jeho modlitba za pátek.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Hudba za pátek, za chvíli i Petr Muk a Stín katedrál. Písničky na přání se nám opravdu protáhly dneska při sobotě, ale půjdeme rychle plnit další vaše vzkazy. Za chvíli.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

0: Hity na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Olympik, písnička jako zamladá. Monika napsala Sklatov, abychom zahráli písničku a zároveň popřáli oběma babičkám Maruškám k svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přeje Kristýna Sklatov. Hned k tomu přidám další přání, abychom opravdu stihli co nejvíce vzkazů přečíst. Pro milovanou Romanku k jejím zítřejším narozeninám. Miláčku, si skvělá a výjimečná žena, která mi úplně změnila život. Miluji tě a děkuji, píše Libor z Prahy. Ale připojíme to k tomuto vzkazu a k tomuto přání. Olympik jako zamlada pro vás, které jsem právě teď četla. A všechno nejlepší přeji.

Skupina Olympic a písnička jako za mladá. Hned další písničkové přání. Roman z Děčína napsal, že chce zahrát pro Milušku a vzkazuje moto pro tebe k narozeninám. Buď silná, buď vděčná, směj se, miluj a žij, protože radost z toho, že tě člověk zná, je sama o sobě darem. Krásné narozeniny, Miluško, s láskou a vděčností. Roman vybírá Reflexy, Alžběta Kolečkářová a Prout mezi námi.

Alžběta Kolečkářová, Reflexy a prout mezi námi, Daniel Landa, Touha, Přání Vlasty, z Borovana bychom zahráli písničku pro přítele Filipa Mráze, který je teď na cestách a řídí kamion. A koukám, ještě dalších 9 přání tady zůstává. Tak přidám hned další. Zdeněk Kutil píše z Kladna. Petr Muk, Stín katedrál, pro manželku Marii Kutilovou k dnešnímu svátku s přáním všeho hezkého, hlavně hodně zdraví a pohody. To vše přeje Zdeněk se syny Jardou a Michalem. Zároveň se připojují snachy Andrea a Ivana Snoučátky, Danielem, Toníkem, Nikolou a Aničkou a bratr Vašek. No a protože toto přání je k dnešnímu svátku a ještě navíc tedy jsem avizoval, že zahrajeme Petra Muka a Stín katedrál, tak posílám právě tuto písničku k oběma vzkazům.

Zase dvě přání vezmu, snad se nebudete zlobit, abychom to stihli aspoň do 11. večerní. Jirka napsal, abychom zahráli tedy Maxim Turbulence, Jede jede mašinka, už jsem to i avizoval. Dnes večer je písnička Marušce Tučkové z Břežan k dnešnímu svátku. Se vzkazem Maruško, s dědou přejeme vše nejlepší k svátku, užij si hezký sváteční den, máme tě moc rádi, strejda Jirka, děda Pepík ze Sluch. A Tadeáš napsal, že má novou přítelkyni Natálku, která miluje kapelu Tři sestry, abychom zahráli. Dnes má 30. narozeniny, přeje všechno nejlepší, hodně zdraví. Tadeáši, trošku legrace, jo, ale máte novou přítelkyni, určitě bude čas nechat si zahrát. Já bych zvolil ten Maxim Turbulence, už i proto, že jsem to říkal. A Marušku Tučkovou teďka tímto potěšíme určitě. Tadeáši, napište ještě, rádi příště splníme tu pianovku. Teď ale Maxim Turbulence a snad se bude líbit také v Diákovicích. Tak hezký poslech.

0: Maxim Turbulence a Mašinka teď na Blaníku. Vybírám další písničkové přání. Písnička Poslední kovboj, která je Radkovi, který se právě vrátil z nemocnice po trápení s ledvinovými kameny. Přeji mu rychlé uzdravení, aby byl brzy zase fit a skákal jako zajíc, manželka Naděnka, Jarýsek a taky Honza a taky my z Rádia Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Michal Tučný a poslední kovboj a písničkové přání z Vlkanče od Marie Vlkové, no to je krásné, Vlková Vlkaneč. Milé Rádio Blaník, zahrajte písničku k svátku pro paní Marušku Hanzlovlou z Letohradu, vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, žádné chmury, jen úsměv, ať tě provází, to přeje tedy Majka Slávek Čertík z Vlkanče a my z Rádia Blaník a vybrali písničku, když se načančám, Hajdianku k dnešnímu svátku.

Heidi Janku a písnička Když se načončám a pro další Marušku hrajeme ano, dneska slaví Marie a tak se to protáhlo ty písničky na přání. Pro Marušku Fischerovou z Domoušic je tady vzkaz milá babičko, všechno nejlepší k svátku, už žádné zdravotní problémy, jen samou pohodu a dobrou náladu ti přejí Ondra, Martík s Áďou, Milan, Jiřa, Jirka a věrná banda, Ivča, Karla, Eva a Margita. A my z Rádia Blaník taky. Tak tady je písničkové přání ke vzkazu Keks, jak děkuje se andělům.

Kex, písnička Jak děkuje se andělům. Petr Rezek, zákaz předjíždění před námi, Marta napsala z Horonína, abychom zahráli písničku pro Michala k narozeninám. Vzkazuje milý Míšo, k tvým narozeninám přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody, úspěchů v práci i v osobním životě. Mamka, Vlasta, taťka Milan a taky Marťa, přidávají se kolegové a kolegyně z ČSAD Hodonín, holky a kluci z Hladového okna. A my z Rádia Blaník taky. A tady je písnička, zákaz předjíždění.

Zákaz předjíždění z Duchcova napsal Honza. Zdraví prý nejlepší Rádio Blaník, děkujeme, a tu písničku, kterou vybral, bych chtěl nechat zahrát pro svoji maminku tam nahoru se vzkazem Mám tě rád. A vzpomínku na tebe mám stále v srdíčku. Moc mi scházíš a chybíš mi. Měj se tam nahoře krásně a toto ti nechávám zahrát k tvému svátku, který bys dnes měla. Tvůj syn Honza.

písničky na přání na Blaníku se dostaly ke svému závěru. Ostatně bude za 2 minuty 23. hodina. Splnili jsme, co se dalo. Některé ty vzkazy jsme připojili k jiným přáním, ale věřím, že dnes, kdy slavili Marie, jsme udělali, co jsme mohli. Jiří taky napsal, abychom zahráli písničku V šálku šípkového čaje, tedy Aleš Ulm. A písnička je taky pro Marii, dokonce konkrétní Marii z Janoušova, a k svátku pevné zdraví přeje kamarád děda Jura a moc všem děkuje. Tak já děkuji za pozornost, bylo to delší, ale bylo to krásné. Aleš Ulm.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, na Moravě ale čekejte nebe spíše zatažené. Ráno pak buďte opatrní na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty nám klesají na 12 až 8, ale při jasnější obloze může být jen kolem 6 stupňů. Přes den nás pak čeká typické podzimní počasí, bude zataženo a během dne může dorazit i déšť nebo přeháňky. Na teploměru naměříme 18 až 22, na západě a severu Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, na Moravě ale čekejte nebe spíše zatažené. Ráno pak buďte opatrní na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty nám klesají na 12 až 8, ale při jasnější obloze může být jen kolem 6 stupňů. Přes den nás pak čeká typické podzimní počasí, bude zataženo a během dne může dorazit i déšť nebo přeháníky. Na teploměru naměříme 18 až 22, na západě a severu Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

krásné ráno nebo dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a dnes už je 13. září. V kalendáři jméno Lubor, všem Luborům přejeme všechno nejlepší. Je to staročeské jméno, krásné jméno, docela vzácné, ale Lubor si často říká taky Luboš od kamarádů. Tak se nenechte zmást, pokud přejete Lubošovi k svátku. Luboš má jindy, Lubor právě dnes. Takže milí Luborové, my vám přejeme, abyste si užili svůj dnešní den. Jméno Luboš totiž slaví svůj svátek až 16. července. No to je hodně za dlouho. Hezké ráno.

0: Blaník, počasí.
1: Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, na Moravě ale čekejte nebe spíše zatažené. Ráno pak buďte opatrní na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty nám klesají na 12 až 8, ale při jasnější obloze může být jen kolem 6 stupňů. Přes den nás pak čeká typické podzimní počasí, bude zataženo a během dne může dorazit i déšť nebo přeháníky. Na teploměru naměříme 18 až 22, na západě a severu Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Bezva kolegové,
2: bezva šéf,
1: bezva práce.
2: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno, je neděle 13. září, svátek má Lubor a před námi jsou očekávané události. V Chebu pokračuje Národní den železnice. Návštěvníkům představí desítky kusů kolejové techniky i velkolepou noční show. Ve Východočeském divadle v Pardubicích se koná mimořádný den otevřených dveří. Představí se na něm jednotlivé divadelní profese. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. To v Kadani na Litoměřicku se lidé mohou vydat na komentované prohlídky běžně nepřístupných, ale taky známých částí františkánského kláštera. Potápěči budou čistit dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Do úklidu břehů se může zapojit veřejnost. V Brně jsou na programu marmeládové slavnosti. Součástí je taky vyhlášení nejlepších marmelád letošního roku, workshopy nebo umělecká vystoupení. A ještě nakoukneme do světa sportu. Hraje se 8. kolo první fotbalové ligy. V jednu hraje Baník s Pardubicemi, ve 3 plzeňská Viktorka se Sigmou Olomouc a Zlín s Hradcem a v 6 je výkop zápasu Teplice Slavia Praha. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, na Moravě ale čekejte nebespíše zatažené. Ráno pak buďte opatrní na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty nám klesají na 12 až 8, ale při jasnější obloze může být jen kolem 6 stupňů. Přes den nás pak čeká typické podzimní počasí, bude zataženo a během dne může dorazit i déšť nebo přeháňky. Na teploměru naměříme 18 až 22, na západě a severu Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.